noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

milencům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Petrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi, bez nich gesta i v činy. A já tu zůstanu, ztracené malý svět, plát to třeba se vrátí.

La boule au chien mutine sur le

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: Hey. Hit Radio.
5: Zlepší si náladu.
6: Zlepší si náladu.

0: www.sport.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tiskru levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: tiskulevně.cz. Náplně hned.
3: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
4: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
5: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna dnes projedná návrh zákona o státních zaměstnancích, který má podle koalice zjednodušit personální změny ve státní správě. Opozice však varuje, že novela může oslabit její nezávislost a otevřít prostor pro politické vlivy. Poslanci se k závěrečnému hlasování nemusí dostat ještě dnes. Pokud debata potrvá déle, rozhodování o zákonu se přesune na pátek. Na německou železnici se vrací život. Tamní vlaková doprava se po nočním celostátním výpadku postupně vrací k normálu. Provoz zastavila porucha rádiového systému, který slouží ke komunikaci mezi strojvedoucími a dispečery. Výpadek zasáhl dálkové, regionální i příměstské vlaky a ochromil také nákladní dopravu. Příčina poruchy zatím není známá, cestující musí i nadále počítat se zpožděními a omezeními. Ve fotbale se dějí i zázraky. To jsou slova trenéra Miroslava Koubka před nočním duelem proti Mexiku. Připomněl, že tým už letos zvládl náročné zápasy o všechno v březnovém play-off. Od hráčů očekává výrazně lepší výkon než v úvodních dvou zápasech skupiny. Složení základní sestavy před klíčovým duelem neprozradil. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Na Černéhoře vás bereme do Moravské Třebové, která mění bývalou tržnici na moderní vstup do centra. Vznikne tady nové parkoviště i relaxační zóna. Projekt počítá se zhruba 130 místy, také zelení, veřejným WC a místem pro odpočinek návštěvníků i obyvatel. První etapa má začít ještě letos a výjít má přibližně na 40 milionů korun. No ještě si na Černéhoře dáme počasí. Dneska čekáme jasno až polojasno, přechodně oblačno a teploty zase kolem 30. Maxima odpoledne 29 až 31 stupňů ve stínu.
2: Karavany.hk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavany.hk.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No jo, zase jsme tady, krásné ráno, 6:02, s vámi Jasmin.
2: Ahoj.
1: David, ahoj.
2: A Michal.
1: Ahoj. A hrozně moc jsme rádi, že tu jste vy s námi takhle hnedka po ránu. Tak pojďme začít nějakou hudbou. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Tak startujeme. Hezkou středu.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: Tímhle jsme odstartovali středeční snídaní šampionu na Hit Radio. 6 hodin, 7 minut, středa zlomovej den, nevím, jestli to máte stejně, ale středa je za mě opravdu zvláštní druh dne, jo. Sice pořád musíme podávat 100% výkony, ale už víme, že když středu přežijeme, tak čtvrtek, pátek už je taková pohodička, jo. Že se to tak jako láme, jak to máte vy?
1: Takhle, já mám od rána v hlavě písničku od Marka Ztracenýho, ty vole, ať už je pátek.
0: Tak tohle mám v hlavě od pondělního ráda, rána teda. Co Jasmin?
2: Taky samozřejmě, taky. Ale jinak, jo, tak všichni se už asi trošku těšíme na ten víkend, i když má být teda velice horkej, to už jsme tady řešili.
0: To je vlastně stejný jak s tou středou, jako těšíš se na víkend, ale vlastně zároveň jako moc ne, jo. Teďka jako, a co s tím, jo?
2: No. Tak když všichni tak jako přežíváme v těch vedrech, tak pojďme fakt myslet pozitivně a říci, na co se všichni těšíme, jo. Ať už je to maličkost nebo něco většího, tak co víte, že dneska vám udělá radost, nějaký setkání nebo nějaká akce nebo nějaký jídlo dobrý.
0: Já začnu, mě jste udělali radost, že vás vidím.
2: Jo, tak, tak dobře.
0: Bohužel nemůžete říct to stejný, vidím to na vás, jo. Tak pojďte nám dát vědět, jaká je ta jedna věc, na kterou se dneska těšíte vy, kdo jste u rádia. Pojďte nám to napsat na 777-937-777, připište k tomu, pardon, jak se jmenujete a odkud jste. Pojďme na další hity. Imagine Dragons na Hit Rádiu 608.

0: 6 hodin. 11 minut k tomu posloucháte středeční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů a tohle bude minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jaká je ta jedna věc, na kterou se dneska těšíte. Pojďme na to.
1: David Žacler, dělá mu radost těšení se na dovolenou začátkem července.
0: To je za chvíli. Wendy Písek těší se na další odškrtnutí dnes posledních třech, kdy začne dovolená.
1: Loli Solnice, 12 let, jdou se třídou na zmrzku za peníze za vánoční jarmark a na to se těší.
0: Eva Ladeč nad Sázavou, ahoj, těším se na klimatizaci v práci a na oběd salátek falafel.
1: Denča Solnice dneska končí ve škole v 11.40 a na to se taky těší.
0: Renata Lipno, těší se až za dvě hodiny skončí v práci a pak volno.
1: Péťa Petřvald, jdou na divadlo Bílá paní na vdávání, jupí.
0: Ilča Havířov, těší se na oběd s kamarádkou, máme mít prima středu.
1: Petr Hradec Králové, těší se, až odpoledne vyrazí k vodě.
0: Bára z Prahy, dneska po práci se těší na návštěvu za přítelem, který je v nemocnici po septoplastice a to vedro je hrozný. Já jsem hledal, co to je septoplastika. Je to operace nosní přepážky, člověče. Člověče, zajímavý.
1: Tak to musí bolet, tak ať je brzo v pohodě, přítel.
0: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, děkujeme i za zprávu od Wendy z Písku, na které jsem se totálně vykrosil. Těší se na další odškrtnutí dnes posledních třech, kdy začne dovolená. No to je strašná věta, ale to je strašná věta. Tak děkujeme za všechny zprávy a posíláme další hity. Alex Warren, Ordinary, 6.12. Hit Radio, hezké ráno.

0: Hit Radio, Alex Warren, 6 hodin, 15 minut, krásné ráno. Jedna z největších fotbalových hvězd má dneska narozeniny. Hádejte, kdo to je. David, je to na tobě, tipuj, ty tady rozumíš fotbalu jako jediný.
1: Tak já si tipnu Lionel Messi.
0: Tipuješ si naprosto správně a budeš vědět přesně kolik let?
1: 39, tipuju.
0: 39, Google pomohl. Takže ano, Lionel Messi má dneska 39 let, jeden z nejlepších hráčů, což teda víme i my s Jasmin, že je fakt dobrý, jo. A tam to končí.
2: Tam to končí. Ne, tak Messi je legenda, to víme, ale tady v Česku máme jednu ještě větší, si myslím, taky ano. Hraje už desítky let na jako největší špici, všichni milujou napříč generace má a myslím si, že hitů nastřílela teda tolik. Dneska slaví 79. narozeniny.
0: Kdo?
2: No naše Helča Vondráčku.
0: Helča. 79 let, tak to je Messi ucho oproti ní.
1: Myslíte si, že to Messi ví, že má ve stejný den narozeniny i Helena Vondráčková?
0: Já si myslím, že určitě no. Tak oba dva mají super tak na branku, že jo?
2: No tak přejem všechno nejlepší oběma, hlavně teda Helence hodně zdraví a ať jí to zpívá.
0: Říkám si, koho bychom si mohli zahrát, jo? Je tady teda volba, buď bychom si mohli zahrát Helena Messiho, anebo si můžeme zahrát Helenku Vondráčkovou, jo? Akorát Messi má trochu problém, že teda nedělá hudbu, jo? Takže víte, kdo tenhle duel vyhrává, jo? Sladké mámení, 16:45 k tomu.

0: krásné ráno. 6 hodin, 20 minut. Za malou chvíli songy, na které jste zvyklí. Třeba tenhle parádní Damiano David, Next Summer. No a řekneme vám, jak to ve středu ráno jezdí, předáme aktuální dopravu tady na Hit Radio. Hezké ranko.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
7: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
8: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.

0: www.lanovky.eu.
1: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic Lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A kdy

0: www.stavby.cz.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
7: Nejlepší dopravní servis a Bára Turkartová.

0: jděte i hned s operativním leasingem od Alfincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: trocha léta ve vysílání Hit Rádia. Shawn Mendes, Camila Cabello, tohle je Señorita 6.31 s vámi Michal, Jasmin a David. Hezké ránko. David má ranní update.
1: Ranní update.
0: Cristiano Ronaldo se zapsal do historie, jako první fotbalista skóroval na 6 světových šampionátech. 41letý Portugalec otevřel skóre už v 6. minutě utkání s Uzbekistánem a do přestávky přidal ještě druhý gól. Portugalsko nakonec ve svém druhém zápase na šampionátu zvítězilo 5-0. Po dvou kolech přijímacího řízení má místo na střední škole zajištěno zhruba 98% deváťáků. Ve druhém kole uspělo 82% uchazečů o čtyřleté a kratší obory, přičemž téměř 4/5 přijatých se dostali na školu, kterou uvedli jako první volbu. Naopak u 6letých a 8letých gymnázií zůstává přijetí výrazně náročnější. Škoda Auto představila své největší elektrické SUV. Model Peak nabídne až 7 míst a má být elektrickou alternativou k oblíbenému Kodiaku. Výroba vozu začne v létě. První čeští zákazníci by se měli dočkat na přelomu letošního a příštího roku.
2: Já jsem na to představení včera koukal shodou okolností a je to obrovský, je to ohromný auto.
0: Je to obrovský. Já jsem se zastavil u toho, jak se vyslovuje ten model, protože mi přijde, že Škodovka to dělá zbytečně náročný, když se podíváme do historie Škoda 100, Škoda 110, nebo potom později Favorit a Forman.
2: Aha.
0: Dneska by člověk věděl, jak to správně vyslovit.
2: Tak píše se to Peak, vyslovuje se to Peak,
0: že jo.
2: Pak je Epic, to je Peak. Ale když se zaspomínáme, pak byla Felicia, že jo, tam se to zlomilo,
0: tam
2: že
0: se
2: jo.
0: To zlomilo.
2: Bylo to Felicie, nebo Octavia.
0: Do té doby vlastně nikdo nemusel nic vědět, jenom přečet to, co viděl, a od té doby
2: přesně,
0: chtěl by se něco doučoval.
2: Davide, mohl bys nám přičíst další song tady, co budeme hrát, jak se to jmenuje?
0: No, tak to jsou Spice Girls, ne?
2: Ale ne, hezky, to normálně to je napsaný.
0: Jo.
2: No, přečti to.
0: Spice Girls.
2: Girls. Ještě špatně.
0: Spice Girls.
2: Přesně tak. Spice Upior Life. Hezké ráno z Hit Rádia, 6.33.

0: středa ráno. Jenom hity Mirai na Hit Rádiu 6.38. Hezké ránko přejeme.
1: Pokud máte pocit, že vás to vedro zabíjí, tak vlastně máte celkem pravdu, jo. Něco pravdy na tom je. Máme tady novýho strašáka. Strašáka, který se jmenuje Heat Aging, tedy stárnutí zhorka, jo. A ono jako nestačilo, že nám říkají už roky, ať se mažeme tím opalovákem, ať se schováváme před UV zářením. Teďka se ukazuje, že na naší kůži nemá vliv jenom sluníčko, ale ty samotný vysoký teploty jako takový.
2: Jo. Jako na kůži můžu i žen, nebo jenom na kůži žen? Nebo jak to je rozdělený?
1: Možná je to na nás občas víc vidět, na nás ženách, ale ne.
0: Takže z toho vychází, že když se vystavujeme teda teplu, tak naše kůže stárne rychle, jo. Takže tím pádem podle téhle logiky by všichni pizzaři a pekaři v téhle zemi měli být už dávno mumie, teda. Vlastně i v restauracích teďka obrovský vedro v kuchyních, víme, jak to u vás vypadá, hrozný. Ty jsi hodně na sluníčko poslední dobou, Jasmin, co?
1: To bylo hnusný.
0: Ne, jakože jsi hezky opálená samozřejmě, tak co blbneš?
1: Ne, ale opravdu pozor, jo, nestačí jenom ležet na pláži, ale opravdu klidně u té pici, jo, nebo v rozpáleném autě, když jste. Všechno to tu pokožku, tu pleť ovlivňuje.
0: A já bych klidně dobrovolně zestárnul teďka hnedka, jo. Kdyby to šlo, tak já bych vás vzal sebou, šli bychom k vodě, si lehnout na sluníčko, ale klidně bychom mohli stárnout společně. Tak přejeme krásné ráno vám všem, kdo nás ladíte. Alex Hepburn, Shaboozy, další songy pro vás za malou chvíli, no a přihodíme i aktuální dopravu. Hezký ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz turbíny.cz.
7: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
8: A zásilka z Datartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
9: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
11: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během dvou dnů na dvou stagech se představí tři sestry Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
12: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
13: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
12: A dárek je váš, tak ušetřete si.
14: Náplně hned.
15: Na vědomost se dává, že se v Malé Úpě pořádá tradiční jarmark.
14: Zábava pro malé i velké, řemeslné stánky, hudba, prostě pohoda. Již tuto sobotu od 10 hodin u kostela svatého Petra a Pavla v Malé Úpě.
16: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
17: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
18: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
19: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Vozidlo údržby se taky dnes chystá na dálnici D11. Brzdit provoz bude mezi kilometry 62 a 68 v obou směrech. No a pozor v Pardubicích, kde se pracuje v Bohdanečské ulici.
21: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
22: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 6.50, tohle jsou hity na Hit Rádiu, Alex Hepburn. Jedno mochito, jeden yes a jedno převrácení lodě. A jak se ukázalo o pár měsíců později, taky jedno miminko.
1: Přesně takovouhle historku nám poslala Lucie do naší soutěže o nejlepší zážitek z vody. S partou prý jezdili každý rok na vodu, 4 kánoje po dvojicích a představte si, že 4 roky byly jediná posádka, která se vlastně ani jednou necvakla, jo. Ale potom přišla Otava, Lucie, ta si tam koupila svoje první mochýto v životě a před jezem si ho dala mezi kolena, protože si říkala, že jestli ten jez pojedou, tak určitě naberou vodu, že jo. No tak jeli, nabrali plnou loď, převrátili se a zatímco se snažili zachránit sebe i tu loď, tak ostatní kámoši jim místo pomoci mávali pádlama nad hlavou a slavili, že se už konečně taky cvakla tahle ta posádka, jo. No a z mochýta se prejstihla napít jenom jednou a jak sama píše, tak asi to tak mělo bejt, protože za 8 měsíců se jim narodilo malý miminko.
0: Hezky, to musel být mejdan. Čili za 8 měsíců nebo za 9 měsíců?
1: Za 8 měsíců, takže ona už asi měsíc jako...
0: Jo, takhle, už to chápu. Já si myslím, že to právě vzniklo všechno na tom během toho cvaknutí, jo? Nicméně, právě takové historky teď hledáme i od vás, tak jestli máte nějaký nezapomenutelný zážitek z vody, ať už vtipný, bláznivý nebo naprosto neuvěřitelný, tak nám ho napište na web hitradio.cz a my opět v pátek vybereme ten nejlepší a jeho autor získá poukaz na nákup produktů značky Helly Hansen v hodnotě 7000 korun, jo? Helly Hansen je značka, která už desítky let vybavuje jachtaře, vodáky i milovníky pobytu venku. Tak pokud byste chtěli vyhrát, stavte se na webu hitradio.cz, kde najdete všechny detaily a podrobnosti.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: 6.58, posloucháte Hit Radio, hezké ráno. Dubaj má problém, málo turistů. Detaily k tomu bude mít náš nejlepší zprávař David Jošt už za malou chvíli. No a samozřejmě těšit se po 7. můžete i na další muziku. Třeba Kaskáda nebo Reddy Kirken. Tak hezké ráno, šampioni.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
3: Co to je?
2: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
3: Ideální na léto s kámošema.
2: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
3: Tak to beru.
2: Když hry, tak Mironet.
4: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Íránské útoky otřásly ekonomikou Perského zálivu. Pohonné hmoty po celém světě zdražovaly a tamní destinace řeší odliv turistů. Dubaj, která dlouhodobě těžila z pověsti bezpečného centra obchodu a turismu, čelí po íránských útocích ekonomickému otřesu. Konflikt narušil tamní energetiku, obchodní trasy i investice v regionu. Řada Čechů proto dovolenou na Blízkém východě přehodnotila. Na jižní Moravě si připomínají smutné výročí, 5 let po tornádu na místě dokončují obnovu. Obce na Břeclavsku a Hodonínsku odstranili většinu škod a dokončují poslední projekty. Obnova se nyní zaměřuje hlavně na zeleň, veřejná prostranství a nové obecní investice. Psychologové uvádějí, že většina obyvatel se s katastrofou vyrovnala, někteří ale její následky stále řeší. Mexiko před zápasem s Českem zakáže v centru prodej alkoholu. Opatření má omezit nadměrné pití a problémy v ulicích, kde se očekávají tisíce fanoušků. Zákaz se týká míst, kde se budou lidé scházet ke sledování zápasu. Úřady chtějí zajistit bezpečnější průběh fotbalového svátku. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Co se budem? Při těch třicítkách venku by se nové biotopové koupaliště v Lanškrouně určitě hodilo, ale tahle koupací sezóna je pasé. Příští rok to snad dopadne. Termín dokončení se posunul o 2 měsíce kvůli změnám technologií. Celková rekonstrukce areálu přeskočí 100 milionů korun. My dneska na východě Čech přeskočíme asi 30-stupňovou hranici, ve stínu čekáme většinou polojasno až oblačno a odpolední maxima 28 až 31 stupňů Celsia. Takhle se budeme mít na východě Čech.
9: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
10: Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Ahoj, ahoj, ahoj.
12: Jasný ráno.
10: Snídaní šampionů.
11: Máme tady, Davide, tobě hezký ráno, Dave.
7: Hezké ráno všem.
11: Hlavně krásné ráno, ano, vám všem, kdo jste u rádia, 7:03, to je paráda, hezké ráno.
12: Zajímá nás, máte v páru společný účet, anebo je to věc, do který byste v životě nešli? Zůstaňte s náma,

0: Kaskáda, tohle je Hit Radio 6 minut po 7. Dobré ráno.
1: Máte s partnerem nebo partnerkou společný účet? Pokud jo, tak možná podle vědců máte nakročeno ke spokojenějšímu vztahu, jo, protože údajně páry, který sdílejí finance na společném účtu, tak bývají šťastnější, více důvěřujou a často spolu vydrží mnohem díl kvůli pocitu, že táhnou za jeden pro vás, což samozřejmě neznamená, že jako kdo má oddělený účty, tak ten má problém, ale lidi zkrátka občas tohle vyhledávají víc.
2: Samozřejmě záleží na tom, kolik peněz na tom účtu je, že jo? Když je tam nula, tak nevím, jak se ty vztahy úplně budujou.
0: Já s tím nesouhlasím. Já si nedovedu představit, že by moje viděla, za co utrácím. To bych si, abych se styděl. Jo, protože já teda občas nakupuju takový blbosti, o kterých neví, a myslím si, že to máte dost podobně i vy, ženy, jo. Představ si, jako jasně, máš společný účet, to je jako hezký, ale druhý problém je, že máš taky společný výpis z účtu.
1: Hele, my třeba, ano, nemáme společný účet. Dokážu si to představit, když bychom měli rodinu nebo byli vzatý, tak jako spoustu lidí kolem mě to takhle dělá, ale zároveň mají i ty svý solo účty, jo, a sem třeba dává jenom věci na bydlení a tak. To mi přijde vlastně v pohodě, ale jinak, co jsi říkal s tím výpisem z účtu a že by ten druhý jako věděl, za co člověk utrácí, tak to my si jako říkáme i tak, jo. Akorát můj Kuba to vždycky obchází a když vidím, že jako má něco novýho a je to nějaký dražší, tak se ptám, no tak říkej, tak kolik to stálo? A on, no oni mi to dali. A to říká furt.
0: Jo, aby to, jasně, no, jasně, takhle by to nezamaskoval, to je pravda. Davide, si představ, třeba, že zaplatíš, máte společný účet, teoreticky, s Evou, zaplatíš v hospodě prostě pivko a za vteřinu ti přijde SMS-ka. To jsi tam fakt musel poslat těch 5-12? Tak já nevím, já jsem proti, proti, co Jasmin? Záleží.
1: Záleží do budoucna, ale spíš co teda naši posluchači.
0: A jakou má vlastně David zkušenost se společným účtem?
2: Dobrou,
0: máte, že jo?
2: Máme.
0: Já jsem si říkal. No jasně, a jak to funguje? Jak to teda funguje?
2: Funguje to dobře, protože k tomu máme ještě každý svůj účet. Hmm. Takže když si chci koupit něco, s čím Eva úplně nesouhlasí.
0: Aha. Nebo tak se to něco, o čem by neměla vidět.
2: Nebo tak, jasně. Tak se to nikdy nedozví.
0: Tak ono to je mezi mužem a ženou, takže moje peníze jsou naše peníze a tvoje peníze jsou tvoje peníze. Je to tak, že jo. No tak dejte nám vědět, to nás zajímá, jak to máte vy, kdo nás hledíte. Jestli teda společný účet, ano, nebo ne. Pošlete nám to jako hlasovku na 777-937-777 nebo klasicky zprávou. A my k vám vysíláme další parádní song Reddy Kirken, Zítra mám na Hit Radio.

0: 12 minut, posloucháte středeční Hit Radio, krásné ráno. Řešíme tady společné účty ve vztazích, jestli ano nebo ne.
1: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
0: Tak tohle téma ve vás rezonuje, přišlo od vás spousta zpráv, tak pojďme se pustit do té první od vlády. Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mě to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude.
1: To je hrozný. Další zpráva. Před 25 lety jsme měli jeden společný účet s manželem. Měla jsem jenom dispoziční právo. Když náhle zemřel, banka účet zablokovala a zůstala jsem s dvěma malými dětmi bez peněz. Takže za mě klidně společný účet, ale k tomu ještě každý ten svůj. No a to musí být fakt hrozná situace.
0: Hezký. Další zpráva. Společný účet ano, ale ne před rozvodem. Kdy přijde na telefon pohyb na účtě, platba dvojtečka, wellness pobyt a ty jsi doma. Au.
1: Jako práskne to cokoliv, no. David, praktikujeme s manželkou společný účet. Když měla žena svůj vlastní, tak na něm pořád mrzlo, většině v mínusu. Po spojení v jeden je na něm teplo, pořád v plusu, ale máme i každý svůj takový malý, aby bylo možno manželku i překvapit dárečkem nebo něčím jiným, kdy nevidí pohyb na tom našem společném.
0: Neskutečný. Tak ještě dorazila zpráva, krásné ráno. Společný účet je u nás věčné téma. Častá bouře. Manžel vydělává pětinásobek více než já a nechápu, že pořád nemá nic a já z mé mini hromádky ještě ušetřím. A další zprávy. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona

0: 7.20, Hit Radio, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Myslíte si, že by si vaše dítě zasloužilo za vysvědčení chytré hodinky? No tak ty můžete vyhrát už chvíli po půl osmé v soutěži Rychlá pětka. Jak na to? Detaily k tomu přidáme za malou chvíli, počkejte na to. Přihodíme i další hity, tohle je Taylor Swift. No a zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí. Hezké ránko.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Klikni! Co frčí tohle léto?
4: Ravensburger karetní hry! Minimum pravidel, maximum zábavy!
3: Ideální na prázdniny!
4: Doma, venku, na dovče!
3: Beru!
4: Když hry, tak Mironet!
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Přijďte na testovací jízdy na náš showroom v Trutnově ve dnech 25. až 26. června. Více na www.autostyl.eu.
10: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D vludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhoura.
11: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
12: Chceš si zahrát ve filmu, zpívat, tančit, hrát divadlo nebo se stát moderátorem?

0: říkal jsem si, že zajdeme do Futura. Dáme si sushi, mrkneme do obchodu a na závěr kino.
1: To bude slast.
2: Přesně tak jsem to plánoval.
3: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
4: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
5: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
4: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
6: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
7: Hit Radio.
8: Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
9: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: jezděte ihned s operativním leasingem od Alfincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: Macchiato. Espresso Macchiato, tohle je Hit Radio 7.31 a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Yellowstone by se mohl dočkat vlastní videohry. Společnost Paramount naznačila, že mezi její herní priority patří úspěšný seriál. Žádný konkrétní projekt zatím oznámen nebyl. Ve hře by ale podle fanoušků mohla být správa ranče, jízda na koni nebo příběh inspirovaný konflikty známými ze seriálu. Na pražském letišti přibývá zabavených věcí. S nástupem letní sezony cestující nejčastěji chybují při přepravě tekutin, elektroniky nebo nebezpečných předmětů. Kontroloři pravidelně zadržují nože, obranné spreje či nevhodné baterie. Kuriozitou byly například hodinky ve tvaru granátu v hodnotě zhruba 400 tisíc korun. Bohuš Matuš a jeho manželka Lucie už netvoří pár. Zpěvák Bohuš Matuš a Lucie Matušová potvrdili rozchod. Spekulace odstartovalo Matušovo vyjádření na společenské akci, kde uvedl, že neví, kde se jeho žena nachází. Lucie Matušová následně uvedla, že i po rozchodu zůstávají dobrými přáteli.
3: Já tady koukám na ten důvod rozchodu. No samozřejmě jako věkový rozdíl 29 let udělal svoje, ale plus ona, že se chce studuje teďka konzervatoř, chce se tomu věnovat, dokončit školu, taky se věnovat kamarádům a nechce být non-stop doma, což prej Bohuš chtěl.
4: Si myslím, že spíš byla už moc stará na ně.
2: A nebo si chce najít někoho staršího ona. Třeba.
4: Ale na druhou stranu zase, ať to úplně ne to, strávila s ním třetinu svého života. Pojďme soutěžit.
2: Takže kolik? 5 let?
4: Je tady rychlá pětka. Máme pro vás chytré hodinky Garmin Bounce v hodnotě 7 500 korun. Je to něco jako bezpečný telefon na zápěstí. Dítě může volat, posílat zprávy a rodiče mají přehled, kde se právě nachází. Tak napište nám, chci soutěžit na 777-937-777 a tohle ne. Já jsem do toho mluvil, tak to ne. Poetika. Blízko na Hit Rádiu. Pojďme si to užít. Hezké ránko.

0: tak všechno mám.
1: Nová muzika ve vašem playlistu Poetika blízko na Hit Rádiu v 7.35.
2: Rychlá pětka.
1: A to je čas soutěžit.
3: Dneska soutěžíte o chytrý hodinky Garmin Bounce 2 v hodnotě 7 500 korun. Asi už víte od nás, že Garmin patří mezi opravdu nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek. Dělá modely úplně pro všechny. Pro děti, pro sportovce, dobrodruhy, profíky, zkrátka každý si tam zvládne vybrat.
1: A s námi v éteru už je Zuzka. Zuzi, krásné ráno.
4: Dobré ráno.
3: Ahoj.
1: Dobré ráno do Havířova. Jaké tam máte počasí? Co v Havířově?
4: Je tady pěkné vedro, jako každé ráno.
1: Asi jako všude. No tak pojďme soutěžit. Máme pro tebe 5 otázek, které vyměníme za chytré hodinky Garmin Bounce 2.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Která spisovatelka napsala knihu Babička?
4: Němcová.
1: Ještě jednou?
4: Božena Němcová.
1: Ano, ano, ano.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
1: Zuzi, jaké je hlavní město Itálie?
4: Řím.
1: Ano.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Která česká zpěvačka naspívala hit Dlouhá noc a zároveň dnes slaví 79. narozeniny?
4: Vondráčková Helena.
1: Mm-hmm.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Budeš vědět, jak se jmenuje čarodějnická škola, do které chodil Harry Potter?
4: Bradavice.
1: Přesně. A pojďme na poslední, pátou.
3: Který bílý pták nosí podle pohádek děti?
4: Děti čáp.
1: Zuzi, ty jsi skvělá. Chytré hodinky Garmin Bounce 2 za 7 500 korun jsou tvé. A ty jsi nám napsala, že každý den po ranním maratonu a odevzdání naštvané dcery do školy posloucháš naše rádio a říkáš si, že bys chtěla něco vyhrát. Tak to se ti splnilo a hodinky asi usradní život, co?
4: Super.
3: Gratulujeme k výhře, byla jsi super.
1: Zuzko, měj se krásně. Není zač. Zdravíme do Havířova, měj se hezký den, ahoj.
4: Ahoj, ahoj.
3: Ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na

0: Complicated. Avril na Hit Rádiu v 7.41. Chlapi, pánové, jste na blondýny anebo na brunety? Co? Tak, necháme vás odpovědět, super. Tak máme tady vyřešenou jednu z největších záhad lidstva. Blondýnky versus brunety. Kdo je teda lepší, jo? Tak co si o tom myslí naše blondětá Jasmin? Kdo si myslí, že vyhrává?
1: Těžko říct, ale jako ze své zkušenosti, když se podívám kolem, a třeba i můj brácha, který vždycky chtěl blondýnu, která sportuje, je taková jako hodně akční a extrovertní, tak nakonec se usadil s brunetkou a tak to vídám jako všude kolem sebe, takže si myslím, že tak to nějak bude.
0: Je to pravda. Poslední průzkum říká, že blondýnky si užívají víc zábavy, jsou atraktivnější pro spoustu mužů, ale navrch mají trošku brunety, protože podle britského portálu Mirror jsou odvážnější, ochotnější zkoušet nové věci a více věnují svým partnerům. A tohle já můžu potvrdit.
1: Já si na jednu stranu myslím samozřejmě, že je potřeba to brát trošku s rezervou.
0: No, myslíš si to proto, protože máš na hlavě jiný odstín, než je ten hnědý, že?
1: Přesně tak, ale ten zároveň... Já to potvrzuju i z toho ženského hlediska, že já když jsem byla jako třeba na základce a na střední, tak se mi hrozně líbili blondětý kluci, ale vlastně už dávno to tak jako není.
0: Jasmin, máme tady jednu zhrzenou ženu ve studiu právě teď.
1: Ne, teď já jsem vám to potvrdila,
0: dobře.
1: Chlapů jsou brunetáci.
0: Ty máš brunetu doma, Davide?
2: Já mám něco mezi.
0: Ale
2: spíš takový špinavý blond, co tomu říká podle
0: špinavý
2: mě.
0: Blond. A tak ty taky nejsi vlastně úplně blondýna. To je tak takovej...
2: Taky špinavý blond.
1: Jsi taky špindíra.
0: Dobře, takže kadeřnice dneska nebudou stíhat, jo? Takže dneska si míchají hnědý ostiny. Vyřešeno, vyřešeno.
3: Na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: malíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: darovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
0: Dan Landa.
3: Mira.
0: Rybičky.
3: Migové.
0: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Dan Landa.
3: Harley.
0: Tomáš Klus.
3: Xindle X.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen fest.
0: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Na rozkoši už to zase žije. Autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar, děti zase obří trampolína. Tak to přijďte omrknout. www.atcrozkos.cz.
0: Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice míří do Olomouckého kraje. Časovky v Uničově, silniční závody v Jeseníku, fanzóna i koncert skupiny Lucie. 25. až 28. června. Více na mcr.silnice.cz.
6: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
7: Dobrý den, nazdar, ahoj. Dámy a přátelé, tady Janek Vápeník z Klicperova divadla. Já pokaždé, když výjdu z divadla během regionu, tedy divadelního hradeckého festivalu a kouknu přes cestu, vidím tam stan pivovaru Klenot. Čepují tam různé druhy piva, grilují hamburgery v Bulce z pekárny v Mouce, je tam bar s drinky, vínem, prosekem a hlavně langoše. Protože kdo si nedal na divadelňáku langoš, jako by tu nebyl.
8: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
12: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 tisíc. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: opatrní.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: takhle vám hraje středeční Hit Radio. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. 7.53 a vám všem, kdo jste u rádia, přejeme hezké ráno.
1: Mám pocit, že nám tady probíhá taková tichá invaze, jo? A že si toho skoro nikdo nevšim. Českou soutěž o nejkrásnějšího muže, českou soutěž vyhrál Slovák, jo, potom český premiér, Slovák, naše social manažerka, Slovenka, jedna naše zprávařka, Slovenka, David, máma ze Slovenska.
0: To je neskutečné.
1: Jo, jakože taková organizovaná akce tady nějaká tichá.
0: Davide, co nám k tomu řekneš teda? Ty k tomu máš nejblíž tady z nás.
2: Nevím, co ti mám povedať.
1: Ne, tak my jsme si mysleli, že jako po tom rozdělení každý půjdeme vlastní cestou.
0: Že
1: a
0: jo,
1: oni nás normálně obsadili.
0: Oni prostě ti Slováci zvolili taktiku obsazení všech důležitých pozic v naší zemi, jo. Mně prostě přijde, oni dělají, jak kdyby nevěděli, kde domov můj, přitom na Tatrusa blízká, jo. Tak já nevím.
2: Já bych chtěl ještě uvíct na správnou míru, že ten člověk nebo ten soutěžící, který vyhrál soutěž krásy, jsem nebyl já. Jenom aby si to někdo jako nepopal.
1: A tak my jsme byli zmatený, Ježíš, tak to jsme rádi za objasnění.
0: Děkujeme, Davide, teď už nám to je úplně jasný.
1: Či je to výhra Slováků, Česka?

0: aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert, dle srovnání k 16.6.
3: Hey, this is Ava Max. All the hits.
4: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Levný plyn pomalu mizí z trhu. Podle odborníků mohou nabídky pro nové zákazníky zdražit až o třetinu. Důvodem je růst cen na burze po konfliktu mezi Izraelem, USA a Iránem. Domácnosti s vyšší spotřebou by si mohly připlatit i několik tisíc korun ročně. Lidé, kterým končí fixace, by podle expertů měli zvážit novou smlouvu s pevnou cenou. Další tragické zprávy přicházejí z Rakouska. Mladý Čech zemřel po pádu z hory. Podle horské služby spadl při přecházení sněhového pole z více než 100-metrové výšky. Záchranu navíc komplikovalo silné krupobytí a špatné počasí. Tělo mladíka se nakonec podařilo transportovat do údolí pomocí vrtulníku a horské služby. Češi objevují kouzlo cestování o samotě, solo dovolené jsou stále populárnější a reagují na to už i cestovní kanceláře. Například Čedok nově spustil speciální nabídku pro lidi, kteří chtějí vyrazit do zahraničí bez doprovodu. Podíl solo cestovatelů každoročně roste a dnes tvoří zhruba 3% všech prodaných zájezdů. Nejčastěji míří do Turecka, Španělska nebo Egypta. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Na Černéhoře vás bereme do Moravské Třebové, která mění bývalou tržnici na moderní vstup do centra. Vznikne tady nové parkoviště i relaxační zóna. Projekt počítá se zhruba 130 místy, také zelení, veřejným WC a místem pro odpočinek návštěvníků i obyvatel. První etapa má začít ještě letos a výjít má přibližně na 40 milionů korun. No ještě si na Černéhoře dáme počasí. Dneska čekáme jasno až polojasno, přechodně oblačno a teploty zase kolem 30. Maxima odpoledne 29 až 31 stupňů ve stínu.
7: Karavany.hk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavany.hk.cz.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
10: Jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Dobré ránko.
8: Hezkou středu.
12: Snídaně šampionů.
8: Já chci takhle hnedka ze začátku téhle hodiny poděkovat naší posluchačce Martině, která mi svojí zprávou něco připomněla. Já cituju její zprávu. Dobré ránko, tak jsou kluci v sukních, jak jste včera říkali, takže vy jste pěkný srábotky a já jsem na to zapomněla a jsem ráda, že Martina to připomněla, protože včera jsme se tady vsadili, že kvůli vedru kluci přijdou v sukních stejně jako nějaký protestanti nebo stávkaři ve Francii.
13: Ale takhle, já bych se chtěl zastát mě, protože já jsem od začátku říkal, že já nepřijdu.
11: Ale tak jestli to stačí, já jsem si sundal kalhoty teďka.
8: Je, tak.
13: Vrať to zpátky, radši.
11: Tak tam zpátky, jo.
8: Marťo, že jsi to připomínala.
11: No, přesně, přesně.
14: Hit Radio Černá Hora.
15: Potkal jsem tě zas

0: Činasky měly místo ve středečním playlistu Hitrádia 6 minut po 8. Hezké ránečko.
1: Myslím si, že jsou jenom dva typy lidí. Ty, který mají kufr na dovču zbalený týden dopředu, a pak třeba můj Kuba, který si balí 20 minut předem, jo. Možná to někdo máte jako já, že i když letíte až vlastně za dlouho, tak už přemýšlíte co sebou. A u toho jsem se včera večer přistihla já, kdy prostě ono to není o tom, že bych jako byla nějaký obrovský plánovací typ. Já letím příští čtvrtek, ale prostě tak strašně moc už se těším, že jsem si tak jako začala kolektizovat věci sebou, říkám si jo, tak tohle si vezmu, tohle ne, a už se tak jako připravuju a zajímá mě, jaký tip jste vy z těch dvou.
0: Počkej, nejdřív ještě zůstaneme u tebe, Jasmin, jo? Takže ty letíš příští čtvrtek, což je za týden a den navíc, a už balíš teda.
1: Tak nedávám to do kufru vyloženě, ale tak se těším, věc, že to nejde.
0: A pak, jestli teda můžu říct, druhá chyba, ty jsi říkala, že tvůj Kuba má za 20 minut zbaleno. To je kec, to je moc, jo. Hele, jestli teda můžu mluvit za nás chlapy, jo, tak schválně se to David potvrdí. Balení nás chlapů je peněženka, pas, trenky a ponožky, jejichž počet je přímo úměrný počtu dnů stráveným na dovolený. Triko, kraťasy, kartáček a zbytek se koupí na místě. Hele, hotovo, 3 minuty čistýho času.
2: Jaký vu?
0: Tak.
1: No dobře, tak ale určitě se mezi váma najde někdo. Pojďte mě zachránit, kdo to má stejně jako já.
0: No tak u vás jen dobře, ať se zastanu. U vás jen je to prostě o něčem jiném, jo. Takhle zbalit kufr, kterým se musí vejít do váhy kolik 20, 25 kilo, tak jako poskládat tam ty všechny ty vaše peripetie, jako to není jednoduchý, že?
1: Počkej, ale hlavně co mi došlo teďka. Vy jste rychle zbalený díky nám, že jo. Protože já to tomu Kubovi vždycky vyžehlím. Já mu to i jako hezky složím, teďka mu připravím tu hygienu a on to jenom naháže do toho kufru.
0: No tak teďka už chápu, že jsi říkala, že balí 20 minut, což mi nedávalo smysl, když to teda balíš ty, jo.
1: Takže jaký tip jste vy, naši milí posluchači, balíte hodinu předem, týden předem, nebo 20 minut předem, přesně?
0: Nahrajte nám to jako hlasovku, budeme moc rádi, 777-937-777 přes WhatsApp. A budeme rádi samozřejmě i za klasický zprávy SMSky. A vy si užijte další muziku, než se k tomu vrátíme. Třeba Shakira, Whenever, Wherever, anebo tohle Rehab in my head na Hit Radio.

0: Dobré na Hit Rádiu. Za minutu 8:45.
1: Balíte si na dovolenou dopředu hodinu, týden nebo pár minut před odletem na letiště? Na to jsme se ptali.
0: Musíme připomenout, že Jasmin si balí na dovolenou, která je příští týden už od teď.
1: Ale není to, jsem říkala, že bych byla jako plánovací typ, já to zvládnu za pár minut, ale já už se prostě nemůžu dočkat, takže mi ta hlava běží.
0: A my tady s Davidem jsme ten typ chlapů, který mají zabalený za 3 minutky. Tak přišlo od vás spousta zpráv.
1: Ilona, klidně bych balila ob týden, celý den, no a to je ono, prostě nikoho to baví. No.
0: Koho baví balit? Davide.
2: No, mě ne, co se koukáš na mě?
0: Další zpráva, Denisa, dobrý den, Jasmin to řekla dokonale, asi co se týče toho balení chlapů, jste super parta, krásný den.
1: Bára, přidávám se k Jasmin, já bez plánování nemůžu existovat a patří do toho i balení na dovču. Říkám znovu, já vlastně nechci plánovat, ale jen se těším, ale jinak děkuju, že se přidáváš ke mně do týmu.
0: Je divný, že jsi tady Jasmin vybrala zprávy jenom, který tě podporují. Dobře, pojďme dál. Zuzka píše, dobré ráno, v balení na dovolenou, když jedu sama, jsem stejná jako Jasmin, už týden před přemýšlím, co si vezmu a co je potřeba dokoupit, když jedeme s dětmi, tak se čas balení prodlouží až na 2 týdny. Ty bláho.
1: Ahojte, já jsem Jirka, na dovču jezdíme, těší nás Jirko, na dovču jezdíme převážně autem, odjíždíme v pátek a já mám už týden zbaleno vše v autě, nenávidím spěch, moje žena balí tu hodinu před odjezdem a ta nervozita vždycky to je katastrofa, stejně toho půlku zapomene, jste skvělí, mějte se, děkujem.
2: Při těchto teplotách teda doufám, že si nezabalili řízky, jako týden teďka odpočívali v autě.
0: To by se muselo hnedka sníst na první odpočívadla. Taky teda mám několik hlasovek, třeba od Majky.
3: Ahoj lidi, ptali jste se, jak dlouho mě trvá, než zabalím. Balím se minimálně 6 týdnů dopředu, abych měla všechny věci, které budu potřebovat, pak to samozřejmě selektuji. Ale abych balila na poslední chvíli, taky to umím. Ale myslím si, že to není to pravé ořechové. Čau.
1: 6 týdnů, co jsem já s týdnem. Jako 6 týdnů?
0: To je docela dost. Docela hodně. Taky tady máme hlasovku od Veroniky.
4: Ahoj rádio. Tak Jasmin, já tě v tom moc

0: mu chybí ponožky, trenky, pyžamo.
1: Je to tady.
0: Takže ano, dobaluju všem, pak zabalím dětem a já jsem zabalená během 10 minut. 20 je i hodně. S pasama, s cigaretama, se vším, jak to má bejt. A manžel vlastně je ten, který tu dovolenou zaplatí, takže mě to moc nevadí. Krásný den vám přeju.
1: A to mě na tomhle vždycky baví a vybavím si to, i když jsem byla malá a hádali se o tomhle máma s tátou. Jak máma prostě zabalila nám jako malým dětem, sobě ještě připravila celkem věci tátovi a táta pak, že jí to jako trvá, ne?
2: Ach,
1: že jako, dítě já už všechno mám, co, poznáváš se, viď?
2: No, jasně. Ta hlasovka od Verči tak krásně začala, jakože s tebou nesouhlasí a pak tam řekla tu zásadní věc a to, že no, musím ještě povolit prostě toho svýho chlapa. No dobře, no. Taky tady máme hlasovku od
3: Ahoj, tady Tomáš.
2: Pojďme na Tomáše.
4: Ahoj, tady Tomáš.
2: Miluju.
4: Já se vždycky balím den dopředu, jo, kde nahážu veškerý ty věci potřebné, co chlapi potřebují od ponožek po boxerky a nějakých pár kusů oblečení, který člověk vždycky nějak tahá, vyklepe, vyvětrá a tahá dál. A taky tam dám powerbanku a veškerý kabely na nabíjení, který mám dvakrát. Jedny doma a jedny v paťohu. Vždy připravený, když někam jedu. Tak zatím. Čau.
2: No vidíš, tady Tomáš má ty kabely dvakrát, prostě kdyby jste třeba vy ženy na ten kabel zapomněli, protože tu elektroniku balíme my, že jo?
1: To jako bere si sebou jen jeden, ale dobře.
2: Dobře, tak jako 50-50 to není, no takhle, dobře. Bez vás, co bychom bez vás dělali, no jasně.
1: Tak, konečně slovo.

0: po 8:45. Mějte prima ráno. Je liba trochu sunshineu. One Republic, Sunshine, další parádní muzika pro vás za moment. Staví se taky Dasha Austin, no a stavíme se i u vás v autě, poradíme, kde to ve středu ráno stojí.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
3: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná.

0: westernove-mestečko.cz.
1: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno? A proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
3: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
2: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
3: Družstevní byty Chlumec.cz.
2: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
4: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool. Profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
5: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si

0: pohybují se tam silničáři. A opatrní dál zůstávejte na Královéhradecku. U obce Zachrašťany se stále řeší nehoda osobáku s motorkou.
1: Jezděte i hned s operativním leasingem od Allfincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: jako první fotbalista skóroval na 6 světových šampionátech. 41letý Portugalec otevřel skóre už v 6. minutě utkání s Uzbekistánem a do přestávky přidal ještě druhý gól. Portugalsko nakonec ve svém druhém zápase na šampionátu zvítězilo 5-0. No a taky Shakira se zapsala do historie fotbalu. Kolumbijská zpěvačka si zahajovacím vystoupením na letošním mistrovství světa připsala už 4. účast na fotbalovém šampionátu. Tím překonala svého bývalého partnera Gerarda Pikého. Češi si oblíbili cestování s aplikacemi, pomáhají s plánováním tras, hledáním spojů, překlady i rozpočítáváním společných výdajů. Podle cestovatelů jsou správně zvolené aplikace často stejně důležité jako pas nebo platební karta.
1: Přemýšlím, jakou mobilní aplikaci využíváme na dovolených nejvíc. Za mě to je asi Booking, co vy?
2: Taky.
0: U nás TripAdvisor, díky tomu si můžeš najít skvělý restaurace v okolí.
1: Tak kecej, fakt? Nepoužíval jsem, tak ještě nějaký tipy? Jasmin, přihoď nějaký tip do vínku.
2: Tak já se radím i s ChatGPT, jak naplánuje věci na dovču, no.
1: No ale to jsem zkoušel, jednou taky a chtěl jsem prostě cestu do Dubaje a najednou prostě jsem skončil někde v Jugovce.
2: Musíš mít placenej.
1: Jo.
0: Nebo taky Tinder může být jedna z takových aplikací, co se hodí.
1: To je taky pravda. Daša Austin, další skvělý hity pro vás tady na Hit Radio 8.31 a my vám přejeme krásné ráno, šampioni.

0: po půl deváté ladíte Hit Radio, tohle jsou vanastovky. A mě by zajímalo, jestli se vám taky stává, že když dáte, prát pračku, taky zapomenete vyndat.
1: Stávalo se mi to do jistý doby.
0: Pak se to musí prát znova, protože to vlhký prádlo samozřejmě víme, není vonavý. Tak, mohli za to výrobce praček, protože lidé kvůli tichému chodu zapomínali prádlo uvnitř, jo? Takže teďka se vrací zpátky do mody hlučnější motory a hlasitý tóny, abychom na to nezapomínali.
1: To je fakt, jakože moje pračka, ta vyloženě zpívá, jo, ale to, co jsi říkala před chvílí, tak já s tím vlastně do jistý míry souhlasím, protože opravdu jsem tam jinak tu pračku zapomněla, ale mě by stačily třeba tři pípnutí, ale ona prostě půl minuty tam něco hulá.
0: Jasně, ona tam prostě, ta pračka jede svůj koncert, jo, asi přesně víte, o čem mluvíme a říkám si, jako ta pračka prostě hodně chce, abys tam došla a aby si vyndala, jo. Ale spíš mě teda jako zajímá, zaráží jedna věc, jak vlastně čas u praní je naprosto relativní záležitost, protože známe programy třeba na 20 minut, ale on ten program nikdy netrvá 20 minut, jo?
1: To taky z vlastní zkušenosti, ano, podepisuju se pod to, nevím, co s tím nikdy upřímně, vždycky tam pak čekám, já si to naplánuju a chci odejít z bytu pak, jo, buď na randíčko se svým klukem, nebo prostě ven s kámoškou a já říkám furt, nemůžu ještě pere.
0: Přesně, a nebo třeba, já nevím, je 9 večer a dáš ten program na hoďku a řekneš si, hele, do těch 10, dobrý, sice sousedi možná budou trochu brblat, ale do těch 10 je to prostě jako ofiko, jo, a pak prostě je třeba 22:40 a ta pračka začíná ždímat, jo, já nevím, možná jsem jenom blbej a neumím to nastavit, ale sakra, když tam vidím, že ano, program je na hodinu, tak čekám, že to zapneš a že to za hodinu skončí, jo. Takže opravdu jako čas je relativní, jako jo, to jako neřekl Einstein, ale každý, kdo někdy stál před pračkou a sledoval tu svítící poslední minutu na displeji, jo. Pojďme si říct.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
4: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
3: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
4: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
3: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 90 866.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Olfin Car, Hradec Králové a Trutnov, www.olfincar.cz.
7: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
8: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
7: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
8: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
7: No to teda. Volejte i hned 602 489 489.
8: Dobré, to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
9: Rok 1866. Den, kdy se kopce nad Trutnovem zahalily do dýmu. Po 160 letech se historie vrací. Staňte se svědky velkolepé rekonstrukce bitvy u Trutnova. Desítky vojáků, dělostřelectvo a kavalérie v autentických kulisách Trutnovského lesoparku. Sobota 27. června. Bitva o Trutnov začíná. Více na ictrutnov.cz.
10: Vstupné zdarma.
11: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
12: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
11: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
12: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
11: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
10: prázdniny, pádláč, paráda.
13: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floutr na pádlo, aby se vám neutopilo.
10: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
14: Dobrý den, nazdar, ahoj. Dámy a přátelé, tady Janek Vápeník z Klicperova divadla. Já pokaždé, když výjdu z divadla během regionu, tedy divadelního hradeckého festivalu, a kouknu přes cestu, vidím tam stan pivovaru Klenot. Čepují tam různé druhy piva, grillují hamburgery v Bulce z pekárny v Mouce, je tam bar s drinky, vínem, prosekem a hlavně langoše. Protože kdo si nedal na divadelňáku langoš, jako by tu nebyl.

0: najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: Tisku levně CZ.
0: Náplně hned.
5: Ahoj Emi, potkáme se dneska. Potřebuju kafe, dort a pořádný pokec. Tak ve Futuru dáme něco dobrého a konečně to všechno probereme. Pecka! A když už tam budeme, mrkneme i do obchodu. Co ty na to?
6: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
7: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
8: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 8.51, dáváte si středeční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a tohle také Huntrix Golden, dobré ráno.
1: Než se s váma dneska rozloučíme, tak tu máme závěrem dva důležitý odpočty.
0: Dva.
1: Za přesně 48 hodin budou děti držet v ruce vysvědčení a za 22 hodin budeme vědět, jak moc velký průšvih, nebo naopak překvápko, pro nás bylo mistrovství světa, protože ve tři ráno nastoupíme proti Mexiku.
0: To jsou náročné věci, ještě když se vrátíme k tomu vysvědčení, tak samozřejmě největší radost z toho mají děti a rodiče trošku tak jako už teďka vymýšlí, co ty dva měsíce, jak zabavit jejich ratolesti. Takže buď a nebo. Pak tady máme fotbal, buď a nebo, jo. Takže čeká nás klíčový zápas s Mexikem, jak bylo řečeno, ve tři ráno.
1: To je fakt jako hodně špatná doba, musím říct. Yeah.
0: Jako tři ráno, no, to je takový, jako jestli jít spát, anebo jestli si dát budík. Já nevím, já kdybych to teda sledoval, fotbal, jakože to jde tak trošku mimo mě, já bych asi nešel spát teda, byl bych s váma, kdo spát nepůjdete.
1: Ale kdo spát nepůjdete a zároveň víte, že se uslyšíme zase zítra ráno, tak já bych klidně jako tady rozjela, abyste, pokud máte třeba doma nějaký sombrero, nebo budete mít pivko a budete fandit, ať se nám klidně cvaknete a pošlete nám to sem do studia a my si na to hnedka ráno podíváme.
0: Ale počkej, to úplně mění situaci, jak jsi zmínila to pivko, to by se za mě stal možná i fotbalový fanoušek.
1: Vášnivej,
0: doslova. No tak vy, kdo budete fandit, tak my vám moc fandíme a vy, kdo nebudete koukat, tak samozřejmě zítra ráno v 6 vám ten výsledek řekneme.

0: my vám chceme pogratulovat, že jste to s náma zase ty 3 hodiny vydrželi.
1: Je to tak, jsme o jednu snídaní blíž pátku.
0: No super, zítra čtvrtek, tak my vám přejeme hezký den.

0: hodně pijte, opatrujte se a zítra v 6.00.
1: Tak ahoj, tak ahoj.
0: Čau, čau.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme hlášený nějaké údržby, a to na výjezdu třeba z Vrchlabí směrem na Harachov. Tady probíhá údržba vozovky. Také na trase z Hradce Králové směrem na Jičín u Podhorního újezda a u Vojic. Tady také probíhá údržba vozovky. Jinak celkem klid na východočeských silnicích. Odkud nám ale hlásíte nehodu, tak to je na Semilsku, konkrétně v Turnově, v ulici U nádraží. Tady havarovala dvě osobní vozidla. Tak na to dejte pozor. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
2: Jezděte i hned s operativním leasingem od Alfincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Stavaři dál razí tunel opevnění na D11 mezi Trutnovem a státní polskou hranicí. Už mají 3/4 hotové. Celý úsek dálnice má být zprovozněn do 2 let a navážen na polskou S3. Sportovní park Pardubice. Tak i letos během srpna tahle 9denní sportovní akce ovládne Pardubický park na špici a hlásí novinky. Mezi nimi třeba novou mobilní aplikaci. Tam bude všechno. Program, stanoviště, závody, koncerty a aplikace pomůže také s hledáním ztracených dětí. Čech letěl po chorvatské dálnici 253 km v hodině. Tak to je dvojnásobná rychlost, než je povolená. Chorvatská policie ho zastavila a dala mu pokutu v přepočtu 16 000 korun a měsíční zákaz řízení. Může být ještě rád, protože za takový přestupek tam hrozí pokuta až 50 000 korun.
13: Fotbalový servis.
1: Naše fotbalisty zaskočila bouřka. Jejich trénink před bitvou s Mexikem se zpozdil skoro o půl hodiny. Naše reprezentace potřebuje teď vyhrát, aby mohla pomýšlet na postup. Podle kouče Koubka musí tým zlepšit práci s míčem a kontrolovat hru. Zázraky se dějí, věří český trenér před rozhodujícím duelem. Začíná ve 3 hodiny ráno našeho času. No a Cristiano Ronaldo se stal prvním hráčem, který skóroval na 6 mistrovstvích světa za sebou. V utkání s Uzbekistánem dal 2 góly a Portugalsko vyhrálo 5-0. V národním týmu má Ronaldo už 230 startů a 145 branek. Výkon označil za týmový úspěch.
14: Tak Haně, co bys doporučila našim fanouškům fotbalu?
1: Budíka na 3 ráno.
14: Takže budík ve 3 ráno
1: a potom mokrý hadr na hlavu, nějaký to kafe, no ať to přežijem.
14: Tak slyšeli jste.
15: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
1: Jasné je, že bude jasno, taková je předpověď. No a odpoledne se připravte na teploty mezi 28 až 33 stupni ve stínu.
16: Hit Radio Černá Hora.
14: Je 20. června a už za dva dny touto dobou budou vybíhat děti ze škol s vysvědčením v ruce a začne jim dvouměsíční volno. Kdo by to nebral, co? 9 hodin, 2 minuty k tomu začíná středeční dopolední drive, s vámi také Jana Šimurdová a musím říct, že se dneska už moc těším na vaše zprávy, protože téma bude srdeční záležitost plná vzpomínek. Hned po muzice se na to vrhneme.

roky Daniel Craig alias James Bond a Skyfall. Začali jsme na Hitrádiu Černá hora akční dopoledne a to i datem. Prosím vás, kdo slyšel můj otvírák, tak dneska je 24. června, já to vím, nebojte, už jsem si přinesla kafe. Generace Z přechází při poslechu muziky z iPhoneu na iPod, a to z důvodu, že mobil díky svým oznámením, zprávám a hovorům často přerušuje radost z poslechu muziky. Tak tomu se nedá divit, celkem logický. Já si okamžitě vybavila zařízení určené pro poslech muziky, co už by dneska bylo slušný retro. Myslím, že je nás více, co jsme se cítili cool, když jsme třeba drželi v ruce naši první MP3, že jo, to byl vynález. Před MP3 to byl CD přehrávač, no a předtím starý dobrý Walkman. Tak schválně, jaký song máte s těmito přístroji spojené? Za mě je to tohle.

0: bože můj. Chodila jsem po dvoře, Walkman připevněný k pasu a poslouchala jsem tuhle nebeskou hudbu. Petr Dvorský a Karel Černoch. Za chviličku, teď už bude.
1: Láska prý je jako okno.
0: To byly songy šmaria, to jsem z toho navněko. To, co dneska třeba děti poslouchají, tak to už bych si prostě nemohla jenom tak jako zaspívat jako tohle, jo.
1: Ač vím, že trpím závratí, to je lásky
0: manifest. Lidi, mír a láska. Co s vámi dělá taková muzika? Každopádně, nebojte, nebudu hrát jenom tohle, jenom to, co se líbí mně, že jo, to by mě asi produkční vyhnal. Každopádně, teď je příležitost, že si vzpomenete, co vám z toho Walkmanu, nebo z CD přehrávače, nebo kdysi z MP3, co vám kdysi hrálo pořád dokola. Jo, a když to budu stíhat, tak moc ráda pustím i kousek toho vašeho songu. Pište mi, nebo pošlete hlasovku na 601 292 464.

0: součástí východočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
1: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
0: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464.

Rihanna a její Only Girl na Hit Rádiu Černá Hora. No a já si pamatuju, jak Rihannu a její songy jsem poslouchala na střední na MP3. A o tom se s vámi také teď bavím. Začátkem 9. jsem říkala, že generace Z poslouchá muziku na iPodech, nebo z iPhoneu přešla na iPody. No a mě napadlo se posunout ještě víc, ještě mnohem dál, a to na MP3, CD přehrávače, nebo dokonce Walkmany, které jsem taky ještě teda zažila. No a samozřejmě bez vás by to nešlo. Už mám od vás několik zpráv, jste úžasní, ve kterých mimochodem vzpomínáte teda na, co jste si pouštěli do těch uší nejčastěji. A napsala mi Leny, teda ne ta Leny od Lenky Filipové, ale zkrátka naše posluchačka Leny. Ahoj Jani, při poslechu tvé oblíbené písně mi naskočila husí kůže, a to i v tomhle vedru. No tak to jsem jenom ráda, jenom prosím vás, kdo jste nás naladil až teď, tak já jsem v 9. pouštěla Láska Prije v podání Petr Dvorský a Karel Černoch. A pokračuji teďkom ve zprávě od Leny. Mě jelo neustále dokola v MP3 přehrávači od Leony Machálkové Svět je plný bláznů. Je to ono, Leny. A taky od Karla Gotta. Nádherná muzika. Oba songy.

0: Rádio Černá Hora CZ.
1: Tuhle tchyni chceme všichni. Nealkofree tchyni od pivovaru Primátor. Partner letní jízdy. Otevíráme cestu chuti.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Xindle X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
11: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
12: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
13: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
14: Už máte plán na léto? Na Sněžce už jste byli, ale víte, co je pod Sněžkou? Třeba horské boudy, kde se na chvíli zastavil čas a vy můžete s ním. Na západ slunce, na borůvkový knedlík, na noc před další túrou po Krkonoších. Lanovkou nebo po svých, nejlepší výlety jsou z Pece pod Sněžkou.
15: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
16: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

0: Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte

0: Takže nám hraje tady Everlasting Love.
1: Jo.
0: Hani, to byl tvůj nejposlouchanější song. Řekni nám, na čem jsi ho poslouchala.
1: Já jsem ho poslouchala na Walkmanu. A skutečně je to teda velká nostalgie tohleto, protože já jsem měla Steve'a, moje kámoška měla Briana. Uh-huh. Jo. Správný pubertěčky jsme si to rozdělili, aby jsme se nehádali. A tahle ta písnička, ta byla neskutečně ohraná.
0: A jak se tě můžeme u toho představit? Na inlinech, jo? Po parku s Walkmanem, za pasem?
1: Před televizí taky. Jsme tu
0: tancovali.
1: No oni tancovali, kluci, my s nima, že jo? A už to jelo.
0: Jasně. Dámy a pánové, naši milí posluchači, posloucháte Hit Radio Černá Hora. Já jsem tady rovnou s Hankou šla k tématu na věc. Řeším to, že dnešní generace Z přechází z iPhoneu na poslech muziky, a to na iPody. iPady. Já to nemám, takže pořádně nevím, jak se to vyslovuje. No a já jsem to vrátila ještě dál. My se tady s Hankou vracíme rovnou na naše CD přehrávače MP3 a Walkmany. My jsme teda s Hankou šli rovnou do těžkýho retra, viď?
1: Rovnou, ano. Rovnou na solar.
0: No a já jako předem chci poděkovat našim posluchačům, kteří jsou tak hani úžasní, že opět si našli ten čas a během svého vytíženého dopoledne nám napsali a poslali dokonce i vzkaz, který mám tady už od Zdeňka, takže pouštím.
2: Jo, úplně si teďka vybavuju svoji první skladbu, kterou jsem slyšel z Walkmana. Byla to kapela Pink Floyd, ta skladba se myslím jmenovala High Hopes. A ono to začínalo tak, že cinkali zvony, jo, a to na ti to v těch sluchátkách, na těch uších tak krásně znělo. V každém uchu jináč. Pak tam začala lítat moucha a ta moucha ti lítala z levé strany na druhou stranu. No prostě paráda. Neskutečný zážitek, když si na to teďka vzpomenu, to je prostě úžasný. Můj první zážitek se sluchátkama byl takovýhle Walkman, asi rok 96. No, takže díky za takový retro. Mějte se a krásný den přeju.
0: Zdeňku, tobě taky krásný den a pojďme si pustit to, jak nám popisoval Zdeněk. Tady jsou ty zvony.
1: Já mám husinu normálně.
0: No, ale on to jako popisoval úplně, jak kdyby si ten Walkman zrovna vypnul.
1: A teď ta moucha, hele.
0: Slyšíte to? To je jak rozkvetlá louka a Pink Floydi v lese. Dáme ještě kousek Zdeňkovi, když už si dal tu práci s tím vzkazem, co?
1: To je ikonický.
0: No, to je. Ještě chvilku tomu dáme. Zde někde určitě někde třeba jede autem a poslouchá.
1: Já jsem zapomněla, že to bylo takhle dlouhý. To intro. Že to má snad minutu.
0: Tak. Vypadá to dobře, Hani, že stihneš ještě další zprávy. Já jenom ještě řeknu, že nám napsala Anička, že poslouchala na CD přehrávači Anastasia, tak jí to taky pustíme. Tak já myslím, že to středeční dopoledne jsme tady na Hit Radio Černá Hora pěkně rozjeli, viď?
1: No, slušnej mejdan takhle.
0: Tak lidi, já vám ještě jednou moc děkuju za vaše zprávy, hlasovky a teď už se vrátíme zpátky do aktuálního playlistu Hit Radio Černá Hora. Posílám další muziku a díky, že jste s námi. Hani, tobě taky díky.
1: Taky díky a díky za tuhle vzpomínku.

0: rádiu Černá Hora, 9 hodin 45 minut přesně. No a kdo jezdíte přes Hradec Králové, konkrétně trasu přes Moravské Předměstí, tak možná jste si už zvykli na místní semafory, které tady měly být jenom dočasně, ale je dobře, že jste si zvykli, protože semafory se prý osvědčily a město je chce tady nechat. Takže to jen, abyste věděli. Každopádně, pokud máte nějaké info z vašich cest po našem východočeském regionu, tak nám ho pošlete nejlépe na náš WhatsApp 601-292-464, protože díky tomu můžete získat tankování gratis a ne za 5 kilo, abyste ušetřili, ale rovnou na plnou nádrž. Zkrátka, Hit Radio Černá Hora je vaše nejlepší rádio na cesty. A nejen to.
1: Už máte plán na léto? Na Sněžce už jste byli, ale víte, co je pod Sněžkou? Třeba horské boudy, kde se na chvíli zastavil čas a vy můžete s ním. Na západ slunce, na borůvkový knedlík, na noc před další túrou po Krkonoších. Lanovkou nebo po svých, nejlepší výlety jsou z Pece pod Sněžkou.
2: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přijďte.

0: se představí tři sestry Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
1: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
2: Společnost L-Plast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@lplast.hk.cz.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
11: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
12: Hit Radio Černá Hora.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech a máme tady vzkaz na začátek od Jardy.
1: Ahoj, tady řidič Jarda, jedu od Nechanic směr na Kunčice, tady oprava vozovky nástřikem, tak motorkáři bacha, není to tady označený, že by se na cestě cokoliv dělo, tak ať do toho nevlítnete, je to tam špatný úsek, jako čerkem fakt nešetřili, takže opatrně.
0: Vždy je hezké, když myslíte i na ostatní, v tomto případě na motorkáře, takže Jardo, moc díky. No a pozor taky na dálnici D35 mezi 158,5 až 148 kilometrem ve směru na Hradec Králové. U Krajnice probíhají také údržbové práce. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 801 1100.
2: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Na vědomost se dává, že se v Malé Úpě pořádá tradiční jarmark.
4: Zábava pro malé i velké, řemeslné stánky, hudba, prostě pohoda. Již tuto sobotu od 10 hodin u kostela svatého Petra a Pavla v Malé Úpě.

0: nejzlatějších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: On air.
0: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
5: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočulová. Ve výdejních boxech může být v létě přes 50 stupňů Celsia. Potravináři varují před doručováním potravin a také doplňků stravy právě do výdejních boxů. Konkrétní příklad, čokoláda a tyčinky s polovou ztrácejí svou strukturu, tají a po následném schladnutí dochází k takzvanému šedivému povlaku a kompletní ztrátě původní chuti. Horko neprospívá ani pečivu, které se zapaří a to nahrává plísním. No a doplňky stravy. Vysoká teplota ničí účinné látky, třeba vitamin C a nebo probiotické bakterie.
6: Chlebíčky tam prosím vás taky si neobjednávejte.
5: Ano, díky Ani, kdyby to bylo nejasný, tak už máme jasno. V Holicích brzy přibude další past na piráty silnic. V ulici Bratří Čapků začne ještě během léta fungovat nový radar, který bude měřit okamžitou rychlost v obou směrech. Město tak reaguje na časté překračování 50 na dlouhé a přehledné silnice, která některé řidiče zkrátka svádí k rychlé jízdě. Chorvaty překvapil slabý start turistické sezóny. Přestože začátek roku vypadal slibně, některé hotely, apartmány i cestovní kanceláře hlásí nezvykle prázdno. Podnikatelé se stěžují na úbytek hostů a jako hlavní důvody zmiňují vysoké ceny a taky nejistou situaci ve světě. Slabší zájem údajně zaznamenávají také kempy. No a anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Koloráda. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu. No a třetí byl Tomáš Hertl z týmu Vegas. No a tady je vítěz.
7: Každý rok jsem na to koukal, jsem byl malej a samozřejmě teďka jsem tady párkrát byl a pobudil před pastou, kolikrát to zase vyhrál, samozřejmě moc si to vážím. Oni měli taky skvělou sezonu, myslím si, že to bylo těsně. Říkám, jsem za to rád a jsem rád i za ty rodiče, který si tohle hrozně slouží.
8: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
5: Lehce jsme se ve východních Čechách přehoupli přes tu dvacítku, v Chrasti aktuálně 25 stupňů, Žamberk 21,5, ve Velichovkách 21 stupňů Celsia. A tím to zdaleka nekončí, odpolední maxima 28 až 33 stupňů ve stínu, jasno až polojasno nad hlavou.
4: Hit Radio Černá Hora.
9: A Jana Šumurdová je tady 10. To znamená, že pokračujeme v dopoledním driveu a že je nejvyšší čas poslat další hit.

0: hit rádio Černá Hora. Já jsem Jana Šimurdová. Myslím, že dobrý řidič není jen ten, kdo dodržuje pravidla silničního provozu, ale taky předvídá. Myslím, že tím se předejde hodně nehodám. No posuďte sami ze vzkazu, co nám dorazilo na náš WhatsApp 601-292-464.
1: Jedu teď z Mladé Boleslavy směr Městec Králové a ani nepočítám, kolikrát mě z vedlejší silnice na poslední chvíli vlítlo auto na hlavní a nedalo mi přednost. Nepočítám, kolikrát mě předjížděli na 50 ve vesnici. Opravdu jedu jenom 50 a ne 30. Prosím, mějte trošku opatrně, vlastně si tím schráníme k zdraví a v život my všichni.
0: Takže lidi, prosím vás, je horko, hodně pijte i za těmi volanty, ať vám vnímání funguje a hlavně sledujte dopravní značení. A i když jste na té hlavní, tak a jste v právu té přednosti, tak myslete, že to prostě není stoprocentní, že to musí vědět ti ostatní řidiči. Jo, bohužel, no. Každopádně Klárka se dostává do hry o plnou nádrž. My ti moc děkujeme za tento vzkaz. No a pokud máte někdo podobný vzkaz zprávu pro nás jako Klára, tak nebo jakékoliv info z vašich cest, tak když ho pošlete na 601-292-464 WhatsApp Hit Rádia Černá Hora, tak můžete každý všední den s námi získat tankování na plnou nádrž zdarma. Tomu říkám cesta z práce s tím nejlepším rádiem.
2: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601-292-464.

0: Na Hitrádiu Černá Hora Katy Perry a máme tady fandy divokého Billa. No tak, to je asi jasná věc, že máme. Tak prosím vás, teď dobře poslouchejte. V dnešní odpolední show, která začíná v 15. nás čeká vzácný host. Ano, divoký Bill dorazí do dnešní odpolední show tady na Hitrádiu Černá Hora a naši moderátoři Martina Adamu a Petr Ticháček je společně vyspovídají z jejich připravovaného letního turné. No a taky by mohly být vstupenky, že? Tak hlavně nezapomeňte být s námi, ať o nic nepřijdete.
1: Dopravní hlídka Hitrádia Černá Hora. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích východních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601.

0: silnicích východních Čech.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i tříletá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
3: Rok 1866. Den, kdy se kopce nad Trutnovem zahalily do dýmu. Po 160 letech se historie vrací. Staňte se svědky velkolepé rekonstrukce bitvy u Trutnova. Desítky vojáků, dělostřelectvo a kavalérie v autentických kulisách Trutnovského lesoparku. Sobota 27. června. Bitva o Trutnov začíná. Více na ictrutnov.cz. Vstupné zdarma.
4: Dobrý den, nazdar, ahoj. Dámy a přátelé, tady Janek Vápeník z Klicperova divadla. Já pokaždé, když výjdu z divadla během regionu, tedy divadelního hradeckého festivalu, a kouknu přes cestu, vidím tam stan pivovaru Klenot. Čepují tam různé druhy piva, grilují hamburgery v Bulce z pekárny v Mouce, je tam bar s drinky, vínem, prosekem a hlavně langoše. Protože kdo si nedal na divadelňáku langoš, jako by tu nebyl.
5: Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice míří do Olomouckého kraje.

0: Když zábava, tak Mironet. Klikni dvakrát.
1: Na rozkoši už to zase žije. V autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar. Děti zase obří trampolína. Tak to přijďte omrknout. www.atcrozkoš.cz.
2: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplast.hk.cz.

0: vzadu. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejná.

Posloucháte středeční dopoledne na Hit Rádiu Černá Hora, které může být pro mnohé z vás náročné, jednak teplo, a k tomu v pracovním procesu už od pondělka. Z toho by jeden mohl být hodně unavený, což byl taky jeden motorkář na Královéhradecku. Ten usnul na nastartované motorce uprostřed křižovatky. Jeho únavu ale nutno říct, že podpořil teda alkohol. Když na místo dorazila hlídka, muž byl pryč, vysvětloval to tím, že mu došel benzín. Při dechové zkoušce mu naměřili 2 promile alkoholu. Tak prosím vás, kromě toho, že je nepřípustné teda jako sedat za volant nebo na motorku či kolo opilý, tak zkrátka ve vedru nám zdravotníci radí nepít alkohol. Mohli bychom být dehydratovaní a usnout třeba i v práci, a to nechceme. Před námi je dovolená, to si nechcete prostě kazit a dělat problémy. No a my vám tady na Hit Rádiu Černá Hora pomůžeme s energií. A to tak, že vám budeme hrát. A jestli vám to pomůže ještě víc, tak si u toho i zpívejte. Wandering.

0: Dohrála Lady Gaga a na našem Facebooku Hitrádia Černá Hora pokračuje soutěž o dvě vstupenky na zážitkovou jízdu s terénní koloběžkou a výjezd lanovkou. A to vše v krásném prostředí hor, konkrétně ski resortu Černá Hora Pec. Vyhrát můžete kdokoliv, kdo sledujete náš profil právě na Facebooku Hitrádia Černá Hora. No a pod příspěvek napište, s kým byste na tuhle jízdu vyrazili a proč. No a třeba to budete dneska vy, kdo vyhrajete, protože každý den vybíráme jednoho výherce. Jsme vaše Hitrádio Černá Hora.
1: Zažij letní dobrodružství se ski resortem Černá Hora Pec. Lanovkami za výhledy, pohrát v dětském parku a pak dolů na koloběžce. To je paráda. Více na skiresort.cz.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
4: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
3: Ale vyberu si sama.
4: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
3: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
4: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v-mart.cz. Vmart. Uši to v Liberci.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel Kinský.
8: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
9: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
8: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
11: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz. Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu.cz.
12: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Přijďte na testovací jízdy na náš showroom v Trutnově ve dnech 25. až 26. června. Více na www.autostyl.eu.
18: Hit
14: Rádio.
18: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnosti.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Královéhradecku za Kosičkami směrem na Chudeřice havarovalo osobní auto do Mostku. Počítejte tady určitě s omezením. A pozor, dejte na trase z Hradce Králové směrem na Jičín u Podhorního újezda a Bojic. Tady probíhá údržba vozovky a to samé také na trase mezi Lančkrounem a Svitavami. I tady v pravém jízdním pruhu probíhá údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Jezděte i hned s operativním leasingem od Alfincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého. Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká. Více na kopecký.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: tisku levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
13: 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Naštěstí ho policisté chytli včas. 55-letý ozbrojený učitel Petr Šimon včera unikal policii několik hodin. Zadržen byl v pražských Strašnicích a dneska ho policisté obvinili z nebezpečného vyhrožování. V jednom z jeho aut našli několik zbraní, včetně plynové brokovnice. Hrozí mu 3leté vězení. Tak tohle bude klíčové pro dopravu v Pardubicích. Vonkův most se po rekonstrukci otevře 27. července a skončí dopravní omezení. Cyklisté a chodci budou dál sdílet chodník. Změna uspořádání se neprosadila. Město chtělo vyhradit prostor pro cyklisty a nebo MHDčko, ale to narazilo na technické limity. Hotely stále častěji lákají turisty na fotky, upravené umělou inteligencí, které často neodpovídají realitě. Analýza ukázala, že zhruba každý pátý hotel používá vylepšené snímky. Nejčastěji se to děje v Berlíně a Hamburku. Mezi dovolenkovými destinacemi pak vede Kréta. Od srpna budou muset ale hotely v Evropské unii takto upravené fotky jasně označovat. Fotbalista Tom Slončík se znovu vrací do Hradce Králové. Přestoupil z Plzně. Záložník reprezentace do 21 let podepsal se čtvrtým týmem uplynulé sezóny nejvyšší soutěže dlouhodobou smlouvu.
14: Přívěsy HK.cz. Specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
13: Jde to nahoru. Choltice 27, Rovensko 25, Teplice nad Metují 23 stupňů ve stínu. Odpolední maxima 28 až 33 a jasná obloha, sluníčko až do večera.
11: Hit Radio Černá Hora.
0: 11 hodin, 1 minuta k tomu, venku je aktuálně, jak říkala Hanka, 27, 25, no a vystoupat to má až na 33 ve stínu, šilený, takže vodu nebo minerálku do ruky, myslím, že tyhle rady dneska uslyšíte na rádiu častěji než od mamky nebo pánu doktoru. My na vás ale taky myslíme a chceme, aby vám bylo dobře. No a doufám, že dobře vám bude taky s připravenou muzikou už za moment.

0: Kvalitní jízda Hit Rádia Černá Hora.
1: No a dnešní den a ty další si říkají, že bychom neměli snad ani chodit do práce, zkrátka nic nedělat, lehnout si k vodě a tak, jak to dělají hroši, sesunout se z toho kraje do bazénu a udělat... To je totiž to nejvíc. Jenže po pár hoďkách si můžete na tom koupáku třeba nudit, což nehrozí s námi. Zapište se do diářů, deníčku, kalendářů i těch Google. Zítra jsme po 14. odpolední v Trutnově a v pátek to rozjedeme v Jičíně a na Petce. Čas 16 hodin nástup plus minus, jo. Buďte ale tam, protože vás čeká zítra Rádiem Černá Hora pořádná jízda a spousty cen, které se taky hodí třeba od prodejny Globus. Máme pro vás darkové koše plné jen samých dobrých věcí, jo. Mimochodem, Globus slaví 30 let od otevření své první prodejny v České republice. My tímto děkujeme Globusu za ty koše dárkové, které pro vás máme v rámci teda letní jízdy. No a pro více info a hlavně kdy, kde a v kolik vás čeká zítra Hitrádiem Černá Hora letní jízda. Najdete také na našem webu hitradio.černahora.cz.
0: Užijte si léto s Hitrádiem Černá Hora.
2: Partnerem je společnost Franskár, autorizovaný prodej a servis vozidel Renault a Dacia, Hradec Králové, bratří Štefanů a Pardubice Draškovice.

0: Na Hit Rádiu Černá Hora, Alan Walker, pohodovou středu všem, kdo jste s námi. Dneska jsme měli v 9. dopolední téma na to, co jste poslouchali ve vašich retro zařízeních, jako je MP3, Walkman nebo CD přehrávač. Posluchačka Anička mi psala, že poslouchala ve svém CD přehrávači Anastasia, tak si ještě připomeneme za chvilku v našem playlistu. Mimochodem, Anastasia jsem v CD přehrávači poslouchala taky. A dáme si taky poetiku. Že tě zapomínám, že to, co zbylo z nás, rozkládá čas. Tak si na to počkejte, no a díky, že ladíte Hit Rádio Černá Hora.
1: Už tě nebaví se válet u vody.

0: Hit Rádio Černá Hora CZ.
1: Partnerem letní jízdy je Česká sluneční péče San Noré. Ochrana pro dny u vody, na výletech i na zahradě. Užijte si léto naplno se San Noré.
2: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
3: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
4: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
5: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
6: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
8: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
7: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
8: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
7: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
9: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
10: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
9: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
10: Družstevní byty Chlumec.cz.
9: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
11: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
12: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareál.cz.
13: XXL výprodej v

letní středa a s vámi je Hit Radio Černá Hora. Snad to ještě zvládáte, i když je 11 hodin a 33 minut, to je čas, kdy už začíná slušná výheň. Tak pokud možno, schovejte se do stínu a k obědu si dejte třeba něco lehčího. Ať vás to úplně neodepíše. No a už máte plán na pátek, kam s dětmi po vysvědčení? V Safari Parku ve Dvoře Králové mají pro děti skvělou akci, nebo hlavně teda pro nás rodiče, my jsme sponzoři, že jo, dětí. Vstupné za vysvědčení jenom 80 korun. Já myslím, že zmrzka a výlet do zoo je opravdu super věc, za kterou vaše děti budou hodně rády. Jinak v Safari Parku slaví další velký úspěch, kterým se může chlubit jako málo která zoo na světě dokonce. Narodilo se jim tady totiž už 110. mládě kriticky ohroženého bonga horského. Kdo nevíte, jak tohle zvířátko třeba vypadá, tak vygooglite. Je to takové hezké, pruhované, hnědé zvířátko s rohama. No, myslím, že tohle je o důvod víc dorazit v pátek po vysvědčení právě sem. Hit Radio Černá Hora doporučuje.

0: Dohráli Rose, Bruno Mars, no s Tazitrádiem Černá hora. A dámy a pánové, protože je 11 hodin 41 minut, tak pro dnešek je to ode mě pro vás vše. Já vám moc děkuju za to, že jste byli se mnou, děkuju za každou vaši reakci, zprávu nebo vzkaz. Budu to říkat pokaždé, ale s vámi mě to prostě baví nejvíc. Já jinak sice už teda pomalu odcházím, ještě ale pustím několik hitů. Po mně tady máte ale živelného Jirku Pelnáře a srdcovky. No a od 15. vás čeká v odpolední show osobně Divoký Bill. Proběhne nejen rozhovor, ale ve hře budou také vstupenky na jejich letní turné. No a samozřejmě ještě stále pokračujeme v rozdávání tankovací karty na plnou nádrž. Stačí poslat dopravní info nebo příběh z vašich cest a jste ve hře. Mějte se krásně, lidi, zvládněte to horko, no a ve zdraví zase zítra v 9 společně rozjedeme čtvrteční dopoledne na Hit Rádiu Černá hora. Tak ahoj.
1: Tři v jednom. Odreagování, zážitek a to všechno gratis. V parku na Větvi v Hradce Králové filmové středy teď v červnu. Pro dospěláky od 7:30 večer. No a pro děti jsou zase pohádkové neděle od 17:30. Vstup je tady gratis, tak tohle se nenechte ujít.
2: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
3: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
4: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
3: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
4: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
3: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
5: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Olfincar, Hradec Králové a Trutnov. www.olfincar.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
10: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během dvou dnů na dvou stagech se představí Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
11: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve Svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
13: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz.
14: Turbíny.cz.
15: A
14: zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
15: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
16: Hit Radio Černá Hora.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, přistála nám hlasovka, že v Hradci Králové v ulici Akademika Bedrny leží kámen na cestě. Tak bacha na to a díky za zprávu. Na Hradecku za Kosičkami směr Chudeřice osobní auto nabouralo do mostku a je tam omezení. No a další vaše info, volejte na 801 10 100.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let.

0: Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
3: Plánujete Krkonoše na 2 až 4 dny? Pořiďte si Enjoy Card. Otevře vám 3 lanovky, bobovku, dětské parky i stezku korunami stromů. Nově s medvědy. S Enjoy Card plnou zážitku ušetříte až 70% na vstupném. Enjoy Card. Letní Krkonoše bez starostí. Ski Resort CZ.

0: proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej, tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
0: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ.

0: Ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Premiér Andrej Babiš označil chování prezidenta za směšné, řekl to serveru Blesk.cz. Prázdniny jsou na dosah období, na které se těší také každý scout a scoutka. Je to pro ně ta nejdůležitější část roku. Letos jejich oddíly uspořádají téměř 1300 táborů a to je zhruba o 30 více než loni. Více už dodá mluvčí junáka Barbora Trojak.
1: Letní tábor je vyvrcholením celoroční skautské činnosti. Kluci a holky se na něm učí postarat se sami o sebe i o své kamarády, zkouší si činnosti, ke kterým se v běžném životě nedostanou a hlavně jsou spolu. V partě lidí, níž často vznikají přátelství na celý život. Celkem na skautské tábory letos vyrazí asi 49 000 dětí a jejich dospělých vedoucích.
0: Mezi oblasti, kam oddíly míří nejčastěji, patří Jihočeský kraj, Vysočina nebo Plzeňsko. Londýnský maraton bude příští rok dvoudenní. O víkendu 24. a 25. dubna 2027 se ho zúčastní 100 000 běžců. Zájemci o účast musí uspět v loterii, do které se přihlásilo přes 1 milion a čtvrta běžců. Loterie se uskuteční začátkem července. Každý přihlášený bude mít šanci startovat v sobotu nebo v neděli. A teď se ještě podíváme k nám.
2: Moravská Třebová mění bývalou tržnici na moderní vstup do centra. Bude tady nové parkoviště i relaxační zóna. Projekt počítá se zhruba 130 místy zelení, veřejným WC a taky místem pro odpočinek návštěvníků i obyvatel. První etapa začne ještě letos a výjít má přibližně na 40 milionů korun.
3: Karavanyhk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
2: Ve východních Čechách začíná být slušná výheň. Teploty kolem 30, maxima pro odpoledne 33 stupňů ve stínu a sluníčko k tomu jasno až polojasno.

Nádherné tropické poledne přeju, 12 hodin 3 minuty, je středa, konečně jsou tady taky po 24 hodinách od včerejšího dne srdcovky Hitrádia, 5 legendárních hitů, které půjdou opět po sobě, dáme si 80ky, 90ky, dáme si také milénium, no a momentálně nejpoužívanější slovo, který je, co říkáte, teď úplně nejčastěji, je to slovo nemožný. To není možný. Fakt. A je to úplně na všechno. Ale ceny benzínu, vidím to a říkám si, proboha, to není možný. Horko, tropy, říkám si, proboha, to není možný. Kolony v autě, proboha, to není možný. Pak jdete na pivo, vidíte účtenku a říkáte si, no to si ze mě dělaj, teda proboha, to není možný. No a tím pádem srdcovka číslo 1, kterou jsem pro vás vybral, je z roku 2005 a jmenuje se Nemožný. Impossible. Helena Zeťová na Hit Rádiu. Tak snad už to jednou možný bude.

0: Milena Zeťová, Impossible, tedy to není možný. 12 hodin, 6 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: První srdcovka za náma, no to není možný. Koukám na WhatsApp 777-937-777 a Tomáš píše: Čau Jirko, souhlasím taky na všechno, teď říkám, to není možný. Ale zapomněl si ještě na náš fotbalový nároďák. Tam taky říkám, to snad není možný, když vidím, jak hrajou. Zdravím. Já jako chápu, Tome, OK, ale tak hele, třeba se to zlomí, jo? Dneska v noci se může stát zázrak, sekneme Mexiko a postoupíme ze skupiny. A pak si řekneme, to není možný. Chce to věřit a mít bojovýho ducha. Jo, a když bojovej duch, tak mám tady pro vás další srdcovku. Z roku 1995 je to opět německý Eurodance a jmenuje se srdcovka The Spirit, tedy ten duch. Tak takhle na dálku ho posílám našim klukům, ať za nás bojujou, ať toho bojového ducha mají. A vy, jestli máte rádi fotbal a vyrůstali jste v těch 90. 80. napište mi na WhatsApp 777-937-777, který fotbalista pro vás, ať už český nebo zahraniční, byl top, na koho vy si vybavujete. Kdo pro vás byl opravdu ten fotbalista par excellence číslo jedna? To mě zajímá dneska. Trošku jiný dotaz na vás mám v srdcovkách. No a teď trochu electro music a The Spirit na Hit Radio.

0: Půlka středeční romantiky, Richard Marx, Right Here Waiting. Ve čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je za námi další srdcovka, tentokrát už třetí. Já jsem se ptal, když je teda dneska ten fotbalový den, protože večer v noci ve tři, tak hraje Česko na mistrovství světa. Kdo z legend byl pro vás ten legendární fotbalista? A bylo jedno, jestli teda zahraniční anebo český, tak píšete na WhatsApp Vitrádia 777937777 a jsou to teda nádherný jména, jako například Edgar Davids. Nebo tady píše třeba Tomáš, ahoj, pro mě jasně byli top Rivaldo a taky Patrick Kluivert. Jasně, Patrick Kluivert, ty bláho, to si úplně pamatuju. Rok 2004, mistrovství Evropy, to se asi vybavíme všichni, zápas proti Nizozemsku. Já ho měl taky hrozně rád. David z Brna píše, ahoj Jiří, za mě jednoznačně Ronaldinho a z našich Karel Poborský, to byl neskutečný borec. Zdravím, jasně, taky souhlasím. Lukáš, ahoj, já jsem měl rád jako kluk golmany. Za naše to byla legenda Petr Kouba a když už byl zabraný jiným kámošem, tak jsem byl Fabien Barthez. To jsou neuvěřitelný jména. Stejně nechápu, jak Fabien Barthez, který měřil asi 150 cm, mohl prostě být brankář a tak jako fantastický. Tak děkuju moc i za tyhle vzpomínky. My si dáme další srdcovku, se kterou zavzpomínáme. A mimochodem musím teda říct, že pár týdnů zpátky tak jsem měl možnost moderovat zápas českých legend fotbalových právě z roku 1996 a teda když jsem mluvil s panem Koubou, legendárním golmanem, tak jsem mu říkal, že jako kluci, tak jsme si na něj hráli a že jsme si vždycky fixkou na záda na tričko, pak jsme doma dostali trošku průplesk, tak jsme si psali jejich jména, že přesně jsme se hádali o to, kdo prostě bude on a kdo přišel první, tak měl štěstí. Byl strašně potěšený. A o tom to je. Tak snad nás potěší i dneska večer naši kluci. My si dáme Placebo právě teď, srdcovka číslo 4.

0: Natasha Bedingfield na Hitrádiu, srdcovka s číslem 5.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: These Words, mimochodem jeden z těch prvních velkých rádiových hitů, se kterými právě Natasha Bedingfield udělala, jak my říkáme, díru do světa. Ještě předtím Placebo, Every You, Every Me, tak jsem moc rád, že vás to takhle potěšilo, podle toho, co píšete na 777-937-777, třeba i tady mám zprávu, akorát nevím od koho, není to tady podepsaný, ale baví mě to, tenhle song miluju už od devítky, kdy jsem poprvé viděla Velmi nebezpečné známosti. Děkuju moc. Velmi nebezpečné zámosti. Mimochodem, skvělý film, myslím si, že ideální pro všechny puberťáky a takhle v devítce. My jsme měli povinně v devátý třídě Mandragoru, český film, což je teda úplně úlet, to by měli vidět dnešní děti taky. No a Velmi nebezpečné známosti, to je jako velká romantika. Ale zároveň je to prostě, no, hele, jak doporučuju, jestli máte děti v pubertě, Velmi nebezpečné známosti klidně, a pokud je to navíc ještě navede ke skupině Placebo, no tak to je úplná nádhera. Za chvíli, srdcovka na vaše přání. Včera jsme měli filmové srdcovky, dneska v tom klidně můžeme pokračovat, a nebo mi prostě jenom napište, co byste chtěli v tomhle šíleném vedru a parnu slyšet, co vás osvěží. 777-937-777, pište zprávy, posílejte i hlasovky, za chviličku bude srdcovka na vaše přání.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.

0: medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezkakrkonoše.cz.
1: Rok 1866. Den, kdy se kopce nad Trutnovem zahalily do dýmu. Po 160 letech se historie vrací. Staňte se svědky velkolepé rekonstrukce bitvy u Trutnova. Desítky vojáků, dělostřelectvo a kavalerie v autentických kulisách Trutnovského lesoparku. Sobota 27. června. Bitva o Trutnov začíná. Více na ictrutnov.cz.
2: Vstupné zdarma.
3: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz.
4: Turbíny.cz.
5: Na rozkoši už to zase žije. V Autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar, děti zase obří trampolína. Tak to přijďte omrknout. www.atcrozkos.cz.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
8: Hit Radio.
9: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Černá Hora.
10: Píská se poslední minuta.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Michael Schulte a Rehab z hitem Waterfall, tedy vodopád, je 12 hodin 36 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A na Hit Rádiu nás čeká poslední srdcovka, která je na vaše přání, a protože venku je asi 1200 stupňů, tak jsme si říkali, že bychom si mohli dát něco na osvěžení. A mám tady teď momentálně takový jako malej vnitřní duel, protože úplně nejvíc zpráv tak je buď na Mariah Carey, a nebo na Vanilla Ice, jo? Vanilla Ice, Ice Ice Baby, což je úplně jako jasný. A na Mariah Carey, tak to asi vás taky jako napadá, že jo? Tak to je All I Want For Christmas Is You, jo? Tady to. Jo. A to z jednoho zásadního důvodu. A to z toho, že za prvý nás to může jako osvěžit, ale za druhý, tak dneska je 24.6., to znamená, že přesně za půl roku, tak je tady štědrý den, dneska se to láme. No a já nevím co, tak buď to bude Ice Ice Baby, anebo to bude Mariah Carey. Nechám to na vás, na první zprávě, která teď přijde na 777-937-777, tak tato rozhodne. Napište, jestli Vanilla Ice, anebo Mariah Carey. Čekám. Je to tu? Je to tady. První zpráva, která přišla, je jasně Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Dobře, tak jo, dáme si Vanilu Ice, Ice Ice Baby. Mimochodem doporučuju film Chladný jako led, kde Vanilla Ice hraje v hlavní roli. Je to rok 91. Pokud jste to viděli jako malý, nebo v pubertě v 90. Na videokazetě, tak věřím, že ten film milujete do dneška. Pokud se na něj podíváte poprvé až teď v dospělosti, tak už vás teda asi tak moc nechytne, to mě mrzí, ale to už se nedá nic dělat. Každopádně taky je to legenda. No, tak si dáme. Oh, hudební mrazák. Právě teď. Roztáhněte ruce, zavřete oči, nadechněte se. Osvěžení právě letí. 90. léta, Ice Ice Baby, ledová tříšť, et

0: poprvé tady na Hit Rádiu, tak jsme si říkali, jo, to zařadíme do vysílání, tohle se chytne, to bude dobrý, na léto úplně ideální, ale Farben, trvá to 2 minutky, je to pozitivní, je to skvělý, vlastně co víc si takhle jako před létem jako letní hit přát. Za chviličku Metro Games a nebo David Guetta, no a stejně tak jako tady se zpívalo Baby Goodbye, tak my říkáme srdcovky Goodbye. Jo, srdcovky pro dnešek končí, ale zítra zase budeme pokračovat dál. Opět v pravé poledne vás čekají srdcovky na Hit Rádiu. No a dneska, no tak pořád nekončíme. Srdcovky sice ano, ale my fungujeme dál. Po 2. hodině odpoledne vás ještě navíc čeká taky ruleta dvojsmyslů. To by taky mohla být dneska zajímavá. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Rádio a za chvíli i nejnovější zprávy. Tak buďte s námi.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
3: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
4: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
7: Dobrý den, nazdar, ahoj. Dámy a přátelé, tady Janek Vápeník z Klicperova divadla. Já pokaždé, když výjdu z divadla během regionu, tedy divadelního hradeckého festivalu a kouknu přes cestu, vidím tam stán pivovaru Klenot. Čepují tam různé druhy piva, grilují hamburgery v Bulce z pekárny v Mouce, je tam bar s drinky, vínem, prosekem a hlavně langoše. Protože kdo si nedal na divadelňáku langoš, jako by tu nebyl.
8: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
9: Co to je?
8: Minecraft Explorers od Ravensburgeru, karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy!
9: Ideální na léto s kámošema!
8: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
9: Tak to beru!
8: Když hry, tak Mironet!
10: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! 7-místné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.
15: Já už mám hlad!
16: Tak se pojedeme pořádně nadpat do futura. Kdo má na co chuť?
17: Skvělý nápad, aspoň nemusím vařit. A ještě si v klidu nakoupím.
18: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
19: Prázdniny, pádláč, paráda.
20: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
21: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
22: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
23: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
24: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Hit Rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí.

0: David Guetta, tedy Swims a Tones and I. Všichni tři dohromady takhle krátce před 13. hodinou, tak to je poslední hit, který my si dáme před zprávami. A jdeme taky na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak na Královéhradecku na příjezdu do Nepolis od Chlumce se srazila dvě osobní auta, je tam omezení. Na výjezdu z Vrchlabí směrem na Jilemnici, tam zase pro změnu probíhá údržba vozovky. No a vaše dopravní info nám volejte na 800 1 10 100.
2: Jezděte i hned s operativním leasingem od Alfincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
3: Není důležité, jak

0: velké řemeslné stánky, hudba, prostě pohoda. Již tuto sobotu od 10 hodin u kostela svatého Petra a Pavla v Malé Úpě.
1: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Vlna veder bude dál sílit, o víkendu může být až 40 stupňů. Odborníci proto opět nabádají, abychom pravidelně pili ideální neslazené nealko a minerálky. V poledních a odpoledních hodinách je dobré omezit tělesnou zátěž i pobyt venku. Do péče o duševní zdraví má jít v příštích 4 letech více než 10 miliard korun. Vyplývá to z Národního akčního plánu pro duševní zdraví na roky 2026 až 30, který schválila vláda. Mezi lety 2010 až 2021 vzrostl počet Čechů s psychiatrickou diagnózou o více než pětinu. Jedete na dovolenou a budete tam vybírat z bankomatu, zkontrolujte si dopředu podmínky. Zaskočit nás může i takzvaná dynamická měnová konverze u výběru z bankomatu. Jak se projevuje, to popisuje za Partners banku ředitelka divize denního bankovnictví Klára Bulířová.
5: V případě, že vám obchodník nebo v případě, když chcete vybírat peníze z bankomatu, provozovatel bankomatu nabídne dynamickou konverzi, tak ji doporučujeme odmítnout, jelikož ten kurz, který vám obchodník nebo provozovatel bankomatu je ve většině případech méně výhodný, než ten, co získáte u své banky.
4: Partners banka má informace pro cestovatele shrnuty na svém webu a také v aplikaci. A teď se ještě podíváme k nám.
6: Pardubický Vonkův most se po rekonstrukci otevře 27. července a skončí dopravní omezení. Cyklisté a chodci budou dál sdílet jeden chodník, změna uspořádání se neprosadila. Město chtělo vyhradit prostor pro cyklisty nebo MHDčko, narazilo se ale na technické limity.
7: Přívěsy HKCZ. Specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
6: Stín a voda se teďka platí zlatem ve východních Čechách. Máme jasno až polojasno a teploty 28 až 33 stupňů ve stínu.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
8: Odpoledne s Hitrádiem pokračuje dál. Dneska máme 24. června. Přesně za půl roku jsou tady Vánoce, Štědrý den. Venku teď tropy jako na Sahaře. V srdcovkách na přání mi explodoval WhatsApp se zprávama, že byste chtěli na osvěžení zahrát Mariah Carey. Tak jako proč ne? Lucie, jestli jste to teď slyšeli, tak to bylo plácnutí se do čela. Mám to tady připravený. Jako proč ne? Hele, pojďte teď začít psát dopis Ježíškovi. Jo, pojďme si užít trošku srandy a pojďme se osvěžit. Myslím si, že kdo teď bude víc překvapený než Lucie, tak bude samotná Mariah Carey, až ji teď na mobilu pípnou tantiemi za tenhle hit, protože to si myslím, že v červnu ještě nikdy nezažila. Je to tady, poprvé v historii Hit Rádia, v červnu Mariah Carey.

máte smysl pro humor a kdo se taky těšíte, že už za půl roku budeme nadávat na to, že jsou Vánoce v blátě. Je 24.6. přátelé, tak nádhera. No a pojďme zpátky do reality. Mika, Hip

Avicii, Waiting for Love na Hit Radio ve čtvrt na dvě odpoledne. My čekáme místo na lásku na stín. Ten je teď momentálně jako nedostatkové zboží. Ve zprávách tak Lucie říkala, že opravdu může být až 40 stupňů Celsia o víkendu, což je teda jako šílený. To hraničí se zdravím, jo? Takže dávejte na sebe i pozor, musíme to takhle říkat i nahlas, protože ten pitný režim se musí dodržovat. Nebuďte na sluníčku, nenechávejte v žádném případě domácí zvířata ani děti v autě zavřený, to prostě pak už je tam jako 90 stupňů v tom autě během chviličky. Takže opravdu dbejte teda jako na to, abyste byli hlavně v pohodě a v bezpečí. No a máte vy nějaký zaručený, ale reálně jako zaručený tip, jak se takhle schladit, co dělat, kam třeba i vyrazit? Já třeba vím, že v Plzni, tak tam máme podzemí a že se chodí na prohlídky do podzemí, kde je konstantně nějakých 7-8 stupňů Celsia. Takže to třeba já jako rodilej Plzeňák můžu doporučit, pokud budete chtít, zajděte si, udělejte si výlet na západ Čech. To jako za to stojí. Potom ještě ta druhá šílená rána, když vyjdete ven a tam je těch 40, tak to za to stojí taky. Ale klidně dejte i vy váš tip, kam vyrazit, třeba i ve vašem městě, anebo prostě jestli máte, já nevím, nějaký recept, nějaký osvěžující drink, jídlo, cokoliv, co vás opravdu jako dokáže osvěžit. Pojďte se podělit, pojďte poradit všem ostatním. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp Hit Rádia. A my si dáme v tuhle chvíli taky něco na osvěžení. Začátek Melénia, Two Brothers on the Floor.

0: jak se připravit na 40, které budou o víkendu? Dobrá otázka, s odpovědí je to taky asi celkem jednoduchý, podle toho, co píšete na WhatsApp 777-937-777. A odpověď je mít doma meloun. Meloun ledovej z ledničky je na osvěžení, na to, aby jsme doplnili nějaký tekutiny, a je to tak asi jediný jídlo, který se v tom vedru dá jíst. Podle 90% zpráv, co píšete. Díky moc za to, to je samozřejmě skvělý tip. A pak jsem tady našel ještě jeden. A to mě taky dost baví. Čau Jiří, rozhodně ovocný led. Vezmu pár malin, jahod a rybízu, dám do klasických formiček na led, zaliju tu vodou, lupnu na mrazák a za pár hodin je to hotový. Pak stačí obyčejná voda z kohoutku do půl litru, hodit do toho pár těchto kostek a kdo má bohatý rodiče nebo ropný vrt za barákem, může ještě přihodit pár lístků máty a kolečko limetky. Nádhera. Tohle je velmi dobrý tip. Moc za to děkuju. Úplně ideální by to bylo ještě natočit na video a dát to na sociální sítě, to si myslím, že by bylo hodně sdílený. Krásný, díky. Nemáte zač, no, tak možná ještě nejzásadnější věc je asi ani nechodit ven a jenom zůstat doma a modlit se, aby už to přešlo. Za chviličku Kateřina Marie Ticha, byt 66, tak je Alvaro Soler na Hit Radio.
1: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
2: Klikni! Co frčí tohle léto?
3: Ravensburger kanetní hry! Minimum pravidel, maximum zábavy!
2: Ideální na prázdniny!
3: Doma, venku, na dovče!
2: Beru!
3: Když hry, tak Mironet!
4: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
5: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
6: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km.

0: www.hrady.cz.
1: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
2: Chceš si zahrát ve filmu, zpívat, tančit, hrát divadlo nebo se stát moderátorem? Pojeď na letní Ambroziádu. Pod vedením profíků z umělecké branže získáš spoustu zkušeností i nové kamarády. Ambroziáda probíhá po celé České republice i v Chorvatsku. Poslední volná místa na ambroziada.cz.

0: www.express.eu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
2: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
3: Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mě to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Upřímná zpověď a pohled do deníčku Kateřiny Marie Tiché. Byt 66 ve 13 hodin 38 minut. I tenhle hit zítra můžete slyšet živě, a to na jejím pražském koncertě. Pod širým nebem bude nádherná letní noc, tak pokud budete mít cestu do hlavního města, tohle bude určitě stát za to. My vyrážíme s naším týmem, tak se těším. Vidíte určitě i nějaké naše společné fotky. Tak a teď pojďme ještě na další zásadní věc, kterou tady pro vás máme. Otázka za milion, jo? Na jak dlouho vám vydrží plná nádrž v autě? Já znám lidi, co mají plnou nádrž na měsíc. Jestli to máte úplně stejně, tak díky nám můžete jezdit celý měsíc zdarma, protože i dneska odpoledne rozdává naše odpolední show plnou nádrž gratis. Stačí, když se stanete členem naší dopravní hlídky, a to je vlastně jako celý. Podrobnosti najdete na našem webu i na sociálních sítích, no a nebo prostě můžete vzít akorát plnou nádrž, natankovat, nemusíte ani nikam jet, jestli máte klimatizaci v autě, tak můžete nastartovat a 3 dny trávit v autě. V příjemných 18 stupních Celsia.

0: Miles Smith, Nice to meet you na Hit Radio. Přesně ve 3:15 odpoledne. Dneska máme středu a to taky znamená, že večer od 18 hodin vás čekají u nás na Hit Radio hity na přání. Tak už teď klidně můžete na webu hitradio.cz najít formulář, napsat, co byste chtěli slyšet, komu byste to chtěli nechat zahrát a hlavně taky v kolik hodin. Můžete si vybrat, jestli to bude třeba mezi 18. 19. anebo až mezi 20. a 21. hodinou. A fantazii se opravdu meze nekladou. Můžete si přát cokoliv, může to být teď z roku 2026 jako úplná novinka, anebo klidně to může být něco z 80. 90. něco tak legendárního, jako třeba Chumba Wamba a jejich Tough Thumping. A nejlepší na to je, že pokud byste zrovna tohle chtěli, tak vy musíte čekat až do večera. Tohle stihneme ještě do 14. hodiny. Tady na Hit Radio. Tak buďte s námi. Já jsem Mirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Uši to v Liberci.
4: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
5: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
4: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
6: Už máte plán na léto? Na Sněžce už jste byli, ale víte, co je pod Sněžkou? Třeba horské boudy, kde se na chvíli zastavil čas a vy můžete snít. Na západ slunce, na borůvkový knedlík, na noc před další túrou po Krkonoších. Lanovkou nebo po svých, nejlepší výlety jsou z Pece pod Sněžkou.

0: Děčíny.cz. Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firma na zážitky
3: CZ.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4 Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4 Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4 Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: už v roce 1982 se dali dohromady. A díky tomuhle hitu se zase vrátili zpátky k sobě po nějakých neschodách a nakonec prorazili do celého světa. Tohle je, dámy a pánové, rok 1997. Co se děje v roce 2026, tak to už ví Lucie. Řekne nám to za chviličku v nejnovějších zprávách. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, volal nám Jarda.
2: Jedu od Nechanic směr na Kunčice, tady oprava vozovky na cykle, tak potorká řipaka, není to tady označený, že by se na cestě cokoliv dělo, tak ať to nevlítete.
1: Jardo, díky a další info, volejte na 801 10100.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qr-ticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s
9: tiskulevně.cz. Náplně hned.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.

0: Slib slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory možná vláda příští rok nenaplní. Připustil to v rozhovoru pro Blesk.cz premiér Andrej Babiš. Doplnil, že když to nevyjde, bude se o to vláda snažit pro rok 2028. Potvrdil tak slova ministra dopravy Bednárika, který rozhodnutí očekává při červencových jednáních o rozpočtu. Množství kyberútoků v oblasti pohostinství, cestovního ruchu a rekreace stoupá. V květnu zaznamenala každá společnost v průměru 2300 kyberútoků týdně. Podle expertů kyberzločince intenzivně cílí na odvětví, které zpracovává obrovské objemy citlivých údajů. Stát plánuje zavést novou polytechnickou výchovu. Zaměří se hlavně na moderní technologie a praktické dovednosti. Jak dnes vypadá výuka budoucnosti, ukazuje pojízdná učebna techniky. Co v ní žáci zažijí, popisuje Štěpánka Filipová za ministerstvo průmyslu.
1: Ve speciálně upraveném a technologicky vybaveném kamionu si mohou mladí lidé vyzkoušet práci s 3D tiskárnami, notebooky či tablety s rozšířenou realitou. Velký zájem bývá nejen o praktické ukázky, ale také o workshopy zaměřené na digitální dovednosti, kreativitu a technické myšlení.
0: Letos už učebna navštívila například Prahu, Ostravu, Zlín nebo Bystřici nad Hostýnem. Teď ještě pohled k nám.
2: Sportovní park Pardubice. Tak i letos během srpna tahle 9denní sportovní akce ovládne Pardubický park na špici a hlásí novinky. Mezi nimi třeba novou mobilní aplikaci. Tam bude všechno. Program, stanoviště, závody, koncerty. No a aplikace konec konců pomůže i s hledáním ztracených dětí.
3: Karavany.hk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavany.hk.cz.
2: Taková kratší přehaňka na osvěžení by se hodila, ale na radaru není. Dál bude jasno až polojasno a teploty 28 až 33 stupňů ve stínu.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
5: Je středa odpoledne, 2 hodiny a to znamená jedno jediné, že na Hit Rádiu nás čeká naše ruleta dvojsmyslů. Lucie je nadšená.
0: No já nevím, jaké máš téma, tak dej.
5: To se dozvíme až po písničce. To nám musí vylosovat ruleta, ale hele, je středa, je ho tam třeba. Dobrý věď. Jestli vám tohle přišlo trapný, počkejte, co?

0: Já věřím, že už se nemůžete dočkat na roletu dvojsmyslu, jako každou středu ve 2 odpoledne. Pokud jste nikdy neslyšeli, v rychlosti ho jenom opakuju. Čeština je nádherný jazyk, a když teda dvojsmysly, no tak dvojsmysly. Téma je vždycky stejné. Co se dá říct v ložnici a zbytek nám vylosuje ruleta. 777-937-777, tak to je telefonní číslo, na který potom můžete psát zprávy, cokoliv vás napadne, a zároveň posílat ty hlasovky. No, je na čase dát si v tomhle tropickém počasí trošku osvěžujícího humoru. Roztáčíme ruletu.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když vám dítě ukazuje vysvědčení? Jo, v pátek je vysvědčení, takže co může zažít, tedy zažít, co může zaznít v ložnici, a když vám dítě ukazuje vysvědčení? 777-937-777 je číslo na WhatsApp. Tak já tam hodím pár věcí, co mě teď takhle jako na první napadá, třeba a tímhle se jako chlubíš? Nebo, no, dobrý, tak holce musíš příště víc snažit. Koukám už i na WhatsApp, co mi sem chodí. A, výborný, Lucie, děkuju. Lucka píše zprávu, která je jedna z nejlepších, hned takhle neuvěd. Pěkný trojky. Super, díky. Tak.
1: Díky, že jste s námi vzdali hold hrdinům každého pondělí. Šestkaři.
2: Na Hit Rádiu Černá Hora.

0: Direction, Story of my life, příběh mýho života, a jak tady pročítám zprávy na WhatsAppu, tak to taky je jak z mýho života občas třeba, jako tady hned, žádný zázrak, uvidíme, jestli se příště zlepšíš. Dneska posloucháte ruletu, v tuto chvíli ruletu dvojsmyslů, a téma máme, co může zaznít v ložnici a také, když vám dítě přinese domů vysvědčení. A tohle je zrovna jako jedna z toho. Žádný zázrak, uvidíme za rok. Taky dobrý. Co tam dělají ty koule? Dobře, výborně. Děkuju za zprávu, Stani. Další. Máme celý tatínek. Jemu to taky nikdy moc nešlo. OK, to radši nebudu komentovat. Ujde to, ale příště by se směl víc snažit. Dobře, kdyby si se snažil, mohlo to být lepší. Výborně, máme tady hlasovky.
1: Super, že máš dvě koule a když se jich konečně zbavíš.
0: Super, že máš dvě koule a když se jich konečně zbavíš. No kdy, no, po svatbě, že jo? Většina chlapů vodě tak nějak automaticky přijde. Za chviličku dáme tu nejlepší zprávu, pojďte ještě psát.

0: Rádio Dario G a Sunshine, venku Sunshine, je to nádherný den a my tady točíme ruletou. Ruleta dvojsmyslů jde do svého finále, co může zaznít v ložnici a když vám dítě ukazuje vysvědčení. Tak mám tady ještě jednu zprávu, kterou píše smutný Tomáš. Říká, já jako smutný tatínek bych pouze řekl trojka, tak tu jsem nikdy neměl. Což je skvělý, děkuju za tuhle zprávu, no a vybírám nejlepší hlasovku pro dnešní den a nejlepší hlasovka od nás získává také ještě naší speciální edici Hit Radio verze Člověče nezlob se a zní takhle.
1: Bez mělníka. Takže na téma, no když se na to dívám zezadu, tak je to docela pěkný, ale když to otočím dopředu, tak chlapče, žádná sláva.
0: Gratuluju, tohle je nejlepší hlasovka pro dnešní den z naší rulety, takže odesíláme tím pádem do mělníka speciální verzi Člověče nezlob se, ať v těch horkých letních večerech máte co hrát, když vám u toho bude hrát Hit Radio. A u nás za chvíli například hit What a Feeling a Global DJs. K tomu přihodím ještě Evu Farnou a Miraj. Aby toho nebylo málo, tak dáme Johna Bon Joviho na solový dráze. Buďte s námi.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car Hradec Králové a Trutnov www.olfincar.cz.
9: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
11: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
10: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
11: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
10: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
12: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
13: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
12: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
13: Družstevní byty Chlumec.cz.
12: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
4: Dobrý den, nazdar, ahoj. Dámy a přátelé, tady Janek Vápeník z Klicperova divadla. Já pokaždé, když výjdu z divadla během regionu, tedy divadelního hradeckého festivalu, a kouknu přes cestu, vidím tam stan pivovaru Klenot. Čepují tam různé druhy piva, grilují hamburgery v Bulce z pekárny v Mouce, je tam bar s drinky, vínem, prosekem a hlavně langoše. Protože kdo si nedal na divadelňáku langoš, jako by tu nebyl.
14: Společnost L-Plast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@lplast.hk.cz.
15: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.

Jsme si zahráli na bicí, chviličku po půl třetí odpoledne. Tohle je taky velmi jako příjemná letní záležitost a moc mě baví, že to není vlastně tak strašně jako nadupaný, jako všechny ty letní hity, že to není tak extrémně rychlý, protože úplně na rovinu v tom šíleném vedru stejně by se jako nedalo tak úplně skákat. Takže tohle je za mě geniální letní hit do tropického odpoledne, jako máme dneska, 24. června. Dneska odpoledne tady bude opravdu velký horko, protože dorazí samozřejmě i naše odpolední show a s nima to je jako vždycky zábava. Nikdy nevíte, co vás čeká. Co můžu slíbit je aktuální informace z regionu a pak, jak my říkáme, děj se vůle boží. Takže dnešní odpoledne opět bude boží. Tady na Hit Radio už od

0: Dnešní odpolední show bude divoká, protože k nám do studia dorazí vzácná návštěva, kapela Divokej Bill.
1: Před pátečním koncertem v Pardubicích si rozdáme vstupenky a určitě vytáhneme něco ze zákulisí.
0: A jestli máte nějaké všetečné otázky na kluky, tak je napište na WhatsApp 601 292 464.
1: Po 16. hodině tady kluky máme.

0: Eva Farna a Miraj s hitem Vzpomeneš si. Bude 3:15, za chviličku začíná naše odpolední show, to znamená, že my se spolu loučíme. Zítra se na vás budu těšit opět v pravé poledne, ve 12 hodin nás čekají srdcovky a zároveň zítra pro vás budu mít také i dva lístky na koncert skupiny One Republic, která bude o víkendu v Praze. One Republic jsou fantastický, nahráli spoustu nádherných hitů, včetně dokonce i jednoho hitu, který je inspirovaný vaší sousedkou ze třetího patra. Zní takhle. Sunshine. Můžete slyšet živě. Už o víkendu. Já jsem Jirka Pelnáč, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Nestrácejte ani v tomhle šíleným vedru smysl pro srandu. Zítra to opět budete potřebovat. Budu se na vás těšit ve 12. Tak se smějte.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
3: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
2: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
3: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
2: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 30 90 866.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Rok 1866. Den, kdy se kopce nad Trutnovem zahalily do dýmu. Po 160 letech se historie vrací. Staňte se svědky velkolepé rekonstrukce bitvy u Trutnova. Desítky vojáků, dělostřelectvo a kavalérie v autentických kulisách Trutnovského lesoparku. Sobota 27. června. Bitva o Trutnov začíná. Více na ictrutnov.cz. Vstupné zdarma.
6: Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice míří do Olomouckého kraje. Časovky v Uničově, silniční závody v Jeseníku, fanzóna i koncert skupiny Lucie. 25. až 28. června. Více na mcr.mcr.silnice.cz.
7: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během dvou dnů na dvou stagech se představí Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
8: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhoura.
9: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
10: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
11: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: víkendu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Buďte opatrní na příjezdu do Litomyšle od Svitav. Tady nabouralo nákladní auto do stromu a neprůjezdný je celý jeden jízdní pruh. Na místě zasahují záchranné složky a kolona má plus minus asi 2 kilometry, takže žádná sláva. Dále Chrudimsko mezi Markovicemi a Slatiňany, tak tady bourala motorka. I tady na místě zasahují záchranné složky, takže pozor na omezení. A potom ještě na trase z Kolína na Čáslav před omezením u Libenic, tady se tvoří kolony v obou směrech, i tady počítejte se zdržením. No, šťastnou cestu, pevný nervy a vaše dopravní informace nám posílejte nebo nahrávejte k nám na WhatsApp na 601 292 464 a opět dnešní odpoledne budeme rozdávat plnou nádrž.
1: Jezděte i hned s operativním leasingem od Allfincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově Mlíně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
10: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Stavaři dál razí tunel opevnění na D11 mezi Trutnovem a státní hranicí s Polskem. Už mají 3/4 hotové. Celý úsek dálnice má být zprovozněn do 2 let a naváže na polskou rychlostní silnici S3. Hotely stále častěji lákají turisty na fotky upravené umělou inteligencí. Ty ale často neodpovídají realitě. Analýza ukázala, že zhruba každý pátý hotel používá vylepšené snímky. Nejčastěji se to děje v Berlíně a Hamburku. Mezi dovolenkovými destinacemi potom vede Kréta. Od srpna budou muset hotely v Evropské unii takto upravené fotky jasně označovat. Čech letěl po chorvatské dálnici 253 km v hodině a to je dvojnásobná rychlost, než je tady povolená. Chorvatská policie ho zastavila a dala mu pokutu v přepočtu 16 000 korun a taky měsíční zákaz řízení. No tenhle závodník může mluvit o štěstí, za takový přestupek totiž hrozí pokuta v Chorvatsku až 50 000 korun.
11: Fotbalový servis.
10: Trenér Miroslav Koubek věří, že Česko může v závěru skupiny na mistrovství světa porazit Mexiko, i když to podle něj bude malý zázrak. Tým má 1 bod a potřebuje výhru, aby vůbec pomýšlel na postup. Klíčem má být lepší práce s míčem a také větší kontrola hry než v úvodu turnaje. Zázraky se dějí, říká Koubek před klíčovým duelem, který začíná ve 3 ráno našeho času.
12: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
10: Teploty máme ve východních Čechách běžně kolem 30 ve stínu a ani v noci se zase neschladíme. Teploty 14 až 19 stupňů běžně, no a zítra zase sluníčko a teploty přes 30 stupňů Celsia.
9: Hit Radio Černá Hora.
0: Chrudim, Hradec Králové, Pardubice, Vysoké Mýto a teď už i Trutnov má populární mlžítka na osvěžení v tomhle horku,
13: ano,
0: že jo, Marťo?
13: Ano, ano, hurá.
0: Tak výborně, každopádně začíná odpolední show Marťa Adamu, Petr Ticháček, budeme mít pro vás plnou nádrž a taky po 16. hodině dorazí kapela Divokej Bill.
13: Takže žádný schlazení, ale pěkně to rozpálíme.
0: Přesně, s pivkem. A tady už Bruno Mars na Černé hoře.

0: Krásné odpoledne, posloucháte odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora, Marťa, Petr. A když máme to brutální horko k tomu 24. června, tedy vlastně půl roku do Vánoc.
1: Což, to je strašný, což když je, to takhle řekneš.
0: Vlastně ty jsi si to úplně uvědomil, to je brutální. Řekli jsme si, že vás trošku osvěžíme aspoň tou myšlenkou na prosinec, na zimu. Vlastně to může být způsob, jak se ochladit. Takže pokud někde trpíte a potíte se v horku, možná si ty oči zavřete a představte si, jak třeba rozbalujete dárky nebo drandíte na lyžích, na sáňkách.
1: Jestli prosím vás, jestli řídíte auto, nezavírejte oči.
0: No, to je taky pravda. Za volantem v žádném případě. Ale i to může být myšlenka, jak se trošku osvěžit. Hele, půl roku do Vánoc, já tady nechci nikoho znervozňovat, prostě v žádném případě, ale jsou i tací, kteří nakupují dárky už v tuhle chvíli.
1: Máte někdo už koupené dárky třeba pro děti? Jako, hele, je to extrém, ale druhý extrém je takový, že třeba moji rodiče, když kupují vlastně našim dětem, jako mě a sekře, tak dětem, vnoučatům dárky, tak kolikrát právě takhle v červnu přijdou, hele, koukej, to jsem zapomněla skříní. No, stává tak, se to taky, ne?
0: Tak třeba dneska při nějakým úklidu objevíte nějaký vánoční dárek a hned vám bude příjemnějc.
1: No, určitě.
0: No a my k tomu přihodíme další muziku. Dneska vás osvěží samozřejmě Khalid, Maroon 5 a připomínáme, že po 16. hodině dorazí kapela Divoký byl.

0: Tak to nekalit, taková příjemná letní záležitost, abyste měli lepší náladu. Jsme Hit Radio Černá Hora, 15. hodina, 18. minuta. Tak, no a koho by nepotěšilo, že bychom mu pěkně naplnili nádrž. I dneska budeme naplňovat nádrž, to znamená, že ve chvíli, kdy nám budete psát na WhatsApp nějaké aktuální dopravní informace, klidně pozitivní. Mimochodem, včera jsme s Ondrou dostali dvouminutové video malých třítýdenních štěňátek.
1: Je v autě jako?
0: V autě teda ne. Ježiši, díky bohu, v autě neapsala tady paní k nám na WhatsApp, takže dostala plnou nádrž. V každém případě klidně i podobný příspěvek můžete přihodit, protože nás to vždycky potěší.
1: Ježiši. Ne, klidně nám jenom napište, jak se máte, jak se vám jede v autě v tomhle vedru, což samozřejmě asi nebudou úplně pozitivní zprávy, ale tak něco nám pošlete.
0: Přesně tak. Připomínáme číslo k nám sem do rádia na WhatsApp 601-292-464. No a po 17. hodině jednomu z vás zavoláme a naplníme nádrž za dvojku. To je fér, ne?
1: To je víc než fér, to je hodně dobrý.
2: Bazén, slunce, skvělé hity a zábavy.

0: jen tak nezapomeneš. Na to se spolehni. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hitrádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hitrádio Černá Hora CZ.
1: Krásné léto plné zážitků vám přeje Globus Pardubice. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
4: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
3: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
5: Na rozkoši už to zase žije. V autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar, děti zase obří trampolína. Tak to přijďte omrknout. www.atcrozkos.cz.
6: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
7: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
8: Na vědomost se dává, že se v Malé Úpě pořádá tradiční jarmark.
9: Zábava pro malé i velké, řemeslné stánky, hudba, prostě pohoda. Již tuto sobotu od 10 hodin u kostela svatého Petra a Pavla v Malé Úpě.
10: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplast.hk.cz.
11: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
12: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
11: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
12: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
11: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
13: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4 Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4 Camping. Terapie venkem. Na Hit Radio.
14: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4 Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
15: Už máte plán na léto? Na Sněžce už jste byli, ale víte, co je pod Sněžkou? Třeba horské boudy, kde se na chvíli zastavil čas a vy můžete snít. Na západ slunce, na borůvkový knedlík, na noc před další túrou po Krkonoších. Lanovkou nebo po svých, nejlepší výlety jsou z Pece pod Sněžkou.
16: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: ty kluky v sombréru porazit.
1: No, jinak, to teda musíme.
0: Jinak končíme. Ale co teda bohužel hraje proti nám, není jenom ta síla protivníka, ale i poloha toho ikonického stadionu Azteca. Představte si, že tohle hřiště leží 2200 metrů nad mořem. Mm-hmm. Je neuvěřitelný, což vlastně je, tuším, o 600 metrů výš než je Sněžka. No a tady Mexiko, tuším, nikdy v historii na mistrovství se to neprohrálo, takže snad kluci nebudou mít běžkovou nemoc.
1: Jako jejich doktor týmový, tak ten říkal před mistrovstvím světa, že prostě na tohle je aklimatizace potřeba několik týdnů. Ale na to není čas, takže bohužel taková ta nejlepší varianta neexistuje. No a co prý jako od toho můžeme čekat na hřišti, když budeme koukat, tak prý na první pohled nepoznáme, jako že jsou hráči zadýchaní kvůli tomu tlaku, ale že se to může projevovat prostě postupně, jo? Že se budou špatně vracet po ztrátě míče, že prostě nedostoupí na toho soupeře tak jako zdůkladně jako na začátku. Ale to jsou ty nejhorší varianty, to je, když ti opravuju auto, řeknou ti, může to stát 100 tisíc, ale nakonec to je dobrý.
0: Takhle,
1: nebojte se.
0: Mně se líbí, že český národ věří na zázraky, takže možná i v té trojce nahoře možná třeba to Mexiko porazíme. V každém případě klukům držíme palce a třeba to nějak udejchaj, hele.
1: Budeme dýchat za ně všichni, asi si myslím.
0: Přesně tak. Budeme na Černé hoře sledovat a samozřejmě fandit všichni.

0: Krásný den, jsme Hit Radio Černá Hora a děkujeme, že jste s námi. No a už víceméně za pár minut po 16. hodině k nám do studia dorazí vzácná návštěva, a to kapela Divokej Bill. Ne teda celá sebranka, ale budou tady dva kluci. Dorazí Roman a Štěpán a pokecáme si o jejich nadcházejícím turné, které vlastně už probíhá, a to 8 divokejch.
1: No a hlavně se také budeme bavit o zastávce na východě Čech, a to jsou Pardubice.
0: Je to pravda 26. musím to ověřit, je to v
1: ano,
0: pátek.
1: Ano, 26, je to tak. No, pardon.
0: Ne, úplně pohodě, zapište si, no a my máme tady pro vás dvě vstupenky. A řekli jsme si, že na vás ušijeme takovou habaďůru, že vám to nedáme zadarmo. Hmm. Jo, tak to řekni.
1: Já to mám říct, tak to řekni, abych byla já ta zlá.
0: Jo.
1: Tak prosím vás, jestli si chcete s námi užít divokýho Billa gratis, tak jediný velký úkol je, že nám na náš WhatsApp Hit Rádia Černá Hora zaspíváte kousek nějakýho jejich hitu. Teďka ho zrovna slyšíte v podkresu, tak klidně nám zaspívejte tady Plakala.
0: Třeba Plakala, Tsunami, Stávej čmelák, prostě. Pocit, já nevím.
1: Je toho hodně.
0: Je toho spousta.
1: Vybírejte.
0: Hele, a stačí kousíček, jo? Není to nic těžkého, to znamená nějaký refrén, jenom takový úryveček.
1: Jo.
0: Je to úplně jedno. Připomínáme WhatsApp, číslo je 601-292-464. A protože naši východočeští posluchači jsou šikovní, tak věřím tomu, že nám zaplní WhatsApp svými kousky. My potom tady s klukama, s Romanem a Štěpánem vybereme. Nechci říct toho nejlepšího, protože už jenom, že budete mít odvahu a natočíte, to je skvělý, ale vybereme prostě jednoho a ten dostane dvě stupenky na páteční koncert kapely Divokej Bill do Pardubic. Dobrý, tak
1: se těšíme.
0: To zvědavej, hodně
1: pojďte,
0: štěstí.
1: Pojďte.
2: Dopravní hlídka Hit Rádia Černá Hora. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích východních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601

0: silnicích východních Čech.
1: Tři v jednom. Odreagování, zážitek a to všechno gratis. V parku na Větvi v Hradce Králové filmové středy teď v červnu. Pro dospěláky od 7:30 večer. No a pro děti jsou zase pohádkové neděle od 17:30. Vstup je tady gratis, tak tohle se nenechte ujít.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@poděbrady.cz.
4: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
5: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
4: To víte, prodloužili jsme uhlotérii do konce června.
5: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
5: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhlotérii.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
11: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete s
13: tisku levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
16: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
17: Klikni!
18: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
19: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
18: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
19: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
18: Když repráky, tak Mironet.
19: Klikni dvakrát.
7: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i tříletá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhoura.

0: Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využij

Kapela Green Day na Hitrádiu Černá Hora 2 minuty před 16. hodinou. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Buďte opatrní na trase ze Svitav na Poličku za Květnou. Tady havarovala 2 osobní auta. Místo s opatrností průjezdné Kyvadlově. Zdržíte se nárazově. Stále se řeší dopravní nehoda na příjezdu do Litomyšle od Svitav. Tady asi hodinu a půl zpátky bouralo nákladní auto do stromu a neprůjezdný je jeden celý jízdní pruh. Na místě zasahovaly záchranné složky, takže kolona má teď už asi možná 2 kilometry. Takže pozor. A potom ještě na Šumpersku mezi Novým Malínem a Mladěnovem, tak tady vyšetřuje policie nehodu osobního auta s autobusem. I tady počítejte s omezením provozu. Šťastnou cestu opatrně a vaše dopravní informace nám nahrávejte na WhatsApp 601 292 464.

0: www.cc.eu.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Letní slevy právě odstartovaly!
6: Zažij léto naplno!
5: Když zábava,
6: tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
12: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Ve výdejních boxech může být v létě přes 50 stupňů Celsia. Potravenáři varují před doručováním potravin a doplňků stravy právě do výdejních boxů. Konkrétní příklad. Čokoláda a tyčinky s polevou ztrácejí svou strukturu, tají a po následném schladnutí dochází k takzvanému šedivému povlaku a kompletní ztrátě původní chuti. Horko neprospívá ani pečivu, které se zapaří a to nahrává plísni. A doplňky stravy? Vysoká teplota ničí účinné látky, třeba vitamin C nebo probiotické bakterie. A teď do Pardubic. Vonkův most se po rekonstrukci otevře 27. července a skončí tady dopravní omezení. Cyklisté a chodci budou dál sdílet chodník, změna uspořádání se totiž neprosadila. Město chtělo vyhradit prostor pro cyklisty nebo MHDčko, narazilo ale na technické limity. Chorvaty překvapil slabý start turistické sezóny. Přestože začátek roku vypadal slibně, některé hotely, apartmány i cestovní kanceláře hlásí nezvykle prázdno. Podnikatelé se stěžují na úbytek hostů a jako hlavní důvody zmiňují vysoké ceny a nejistou situaci ve světě. Slabší zájem údajně zaznamenávají taky kempy.
11: Fotbalový servis.
12: Mexiko je favoritem. Na jeho výhru vypsali sázkové kanceláře kurz 1.9, na výhru Čechů 4. Tým Miroslava Koupka čeká ve 3 ráno našeho času klíčový zápas proti Mexiku. Hrajeme o postup a potřebujeme nutně vyhrát. Stejně jako v prvním duelu se musí fotbalisté vyrovnat v Mexiku s nezvyklou nadmořskou výškou. Aztécký stadion leží 2200 metrů nad oceánem.
13: Karavanyhk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
12: Že by nám k večeru začaly teploty nějak rapidně padat, tak to úplně nehrozí. Ve východních Čechách máme maxima kolem 30 stupňů ve stínu. No a v noci čekáme 14 až 19. Čeká nás skoro tropická noc a zítra opět třicítky a sluníčko.
11: Hit Radio Černá Hora.
14: Poplou se nám to schází, kapela Divokej byl za malý okamžik ve vysílání Hit Radio Černá Hora a máme tady už Štěpána, který dorazil z chalupy z Kohoutova. Štěpáne, čau.
15: Čau, zdravím všechny.
14: No a samozřejmě za malý okamžik dorazí i Roman, budeme si taky zpívat a budeme soutěžit o dvě vstupenky na páteční koncert do Pardubic.
16: A vytáhneme nějaký zajímavosti. Jako měl zmrzku třeba, když přišel.
15: Jo. Prázdnou.

0: Alex Varan na Hitrádiu Černá Hora, posloucháte odpolední show a máme tady vzácného hosta. Znáte je všichni, jejich písničky umí zahrát každý, kdo v životě držel kytaru a drží spolu už skoro 30 let, což je déle než většina českých manželství. Hostem dnešního vysílání je kapela Divoký Bill. Pomalu se nám to schází, máme tady prvního Štěpána Karbulku. Štěpáne, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všichni.
0: Ještě dorazí Roman Procházka, ten někde kufruje, ale věříme tomu, že během pár minut je tady.
1: Kufruje.
0: No a Štěpán sem dorazil z Kohoutova, kde má chalupu s kornoutem plným zmrzliny. Tak prosím tě, první otázka na tebe, venku horko. Jakou máš oblíbenou zmrzku?
1: Já mám jogurtovou, ale to neměli.
0: Tak my ti někde seženeme.
1: Měli ananasovou marakuju a ještě něco.
2: A co jsi dal?
1: Mix.
2: Co jsi dal?
1: Ananas marakuju, to je takový mix.
2: Takže
1: mu naprotil mají.
2: Dobře.
1: Pěkná paní zmrzlinářka tam byla.
0: Takže vidíš, že neměli smetanovou, to nevadí.
1: To nevadí.
2: Hele, ty jsi přišel a my jsme hnedka tady s tebe vlastně vytáhli, že ty už máš rodinu, půlročního syna.
1: Ano.
2: Vincenta, gratulujeme.
0: Ano.
2: To je první věc. A druhá věc, jak se změnil ten život kapely třeba s takhle s dětma? Jak to vnímáš prostě oproti tomu, co bylo před téměř 30 lety teďka? Jako?
1: No to bylo úplně jako jiný.
2: No.
1: Kluci samozřejmě už mají i dospělí, holky, kluky, že jo, téměř. A já jsem poslední z nich teďka vlastně. Takže, no mě posledního to změnilo a teď chápu, proč to změnilo předtím i je. Jsem říkal, mě to nemůže nikdy změnit. A teď dělám.
2: I na pódiu.
1: Jo.
0: Ale vidíš spokojeně, vypadáš spokojeně, Štěpáne.
1: Děkuju.
0: To se teda
1: Vincent musí... taky.
0: Já si myslím. Tak to musí stmelit, ne? I tu kapelu.
1: Jo, je to
0: třeba jezdíváte takhle někam společně na kempy nebo někam třeba...
1: No, zase jako si potřebujeme od sebe odpočinout, ale určitě bereme děti na koncerty.
0: Mm-hmm.
1: A Vincent vlastně byl už ve 3 měsících, kdy jsme hráli v Itálii, ve 3000 metrech.
0: Takže to bude budoucí horolezec třeba.
1: To asi ne, ale kouká furt někde po stropě, takže kouká, míří nahoru.
0: Spider-Man. Každopádně Divoký Bill letos má takové speciální letní turné, a to 8 divokejch.
1: Ano.
0: To znamená 8 koncertů a já jsem někde se dočet, že potom si dáte takovou lehkou festivalovou pauzičku, protože za 2 roky už to bude 30 let, co kapela Divoký Bill drží, to je neuvěřitelný. Tak
1: prosím,
0: no, ale jako furt to dáváte dokupy, jako kluci, furt je to super.
1: Jo, je to dobrý, nám se prostě dobře hraje spolu. To je samozřejmě, má to nějaký úskalí určitý.
0: Co vás drží pohromadě 30 let už?
1: Prachy.
0: Já jsem si to myslel.
1: Ne, to bylo jako tohle je prostě nejlepší, co jsme si kdy v životě mohli přát. Jezdit prostě po koncertech, užívat si.
2: Takže
1: a mít
2: furt...
1: za to ne žádný astronomický částky, ale rozumný prostě peníze adekvátní tomu, co pro to děláme.
2: Takže furt to není práce, furt to je zábava.
1: Je to výborná to zábava. Nejdřív samozřejmě je kus práce a pak už se jede turné a už je to zábava.
0: No tak já vidím ten diamantový náhrdelník, takže...
2: Prsteny, hele.
0: Asi jsi spokojený. Kecám. Štěpán Karbulka z Divokýho byla tady u nás ve vysílání Hitrádia Černá Hora. Tento pátek Pardubice Divoký Bill. Pojďme pozvat posluchače, to je klíčový, protože budeme rozdávat i vstupenky.
1: Já bych vás chtěl pozvat, začíná to v pátek 18.30. První předkapela je 301 kapela.
0: Mm-hmm.
1: A pak je kapela Propadlík. Oboje je to hodně zajímavý. To první takový hodně grunge, to druhý je takový lehce mají houslistku, takže je to lehoučce podobný nám, ale je to hodně melodický, tak myslím, že to i nám podobný. Takže lidi ať přijdou takhle brzo a my pak vystoupíme asi kolem 9 hodiny.
0: Výborně. Mě tak napadá, budeme improvizovat. Pokud byste chtěli vstupenky na páteční koncert, napište nám k nám na WhatsApp, jakou má Štěpáne nejoblíbenější zmrzku.
2: Aha.
0: A my tady potom vybereme jednoho nebo jednu z vás a zavoláme a pokecáme, rozdáme vstupenky.
2: Kdyby měli tu smetanovou dneska, viď, venku?
0: No, kdyby.
2: Tak WhatsApp číslo 601-292-464. Pište, volejte, cokoliv.
0: Divoký byl v vysílání Hitrádia Černá Hora.

0: Tady je veselo. Tohle byla Rihanna na Hit Radio Černá Hora. Krásné odpoledne ve studiu je Divokej Bill. A už k nám do studia dorazil i Roman Procházka. Romane, čus.
1: Ahoj.
0: Teď jsme se vlastně shodli, že víceméně všichni jsme spod Krkonoší, protože tady Marťa Trutnov, já Vrchlabí, tady vlastně Štěpán buduje penzion v Kohoutově a Roman vyrost v Podkrkonoší, taky v Hartě.
1: Ano, ve Vrchlabí a součást Vrchlabí je Harta, jestli to místní znají, tak v Hartě jsem tam na zámku,
2: takže tam jsem vyrost.
3: Kde jim běžu? Kluk, to ten mám od rukev.
0: Je to vidět, pan hrabě.
4: Proto přijel pozdě.
0: Ano, protože jo,
3: na hvězdu se musí čekat.
0: Ano. No, protože jo, na koni, že jo, tak z Brna.
1: Musel jsem ho napojit cestu. Moc vedro.
0: A taky uklidit. No, pánové, jsme to už naťukli tady se Štěpánem, to znamená, vy jste rozjeli 8 divokých, to znamená 8 koncertů, tenhle pátek to bude v Pardubicích, my rozdáváme vstupenky. Mimochodem, Romane, tvá oblíbená zmrzlina.
1: Moje pistáciová vanilka a čokoláda.
0: Tak to si, milí posluchači, zapamatujte, to bude možná další soutěžní otázka. Co nabídne těchto 8 koncertů, konkrétně teď třeba v Pardubicích, co tam všechno bude? Čím to bude výjimečné, zajímavé?
1: Hele, tak zaprvé je to tak, že máme na dlouhou dobu samostatní venkovní koncerty, jakože vlastně skončíme teď v září nějaký z těch 8 koncertů. Příbramy, myslím, že končíme. A pak nás skoro 2 roky lidi jakoby neuvidí v rámci samostatných koncertů. Což ty lidi, kteří na nás chodí, tak to znají. Hrajeme 2 hodiny, taková pěkná show, všechno. No a s tímhle s tím zmizíme, no, že pak máme v roce 28 od června pojedeme našich 30 let a už k tomu všechno připravujeme, takže proto jsme si řekli, že si dáme tady od těch našich samostatných akcí pauzu a jedeme tady ty posledních 8 na nějakou dobu koncertu. A budeme hrát možná i novou píseň z připravované desky.
4: Mně se líbí, že to je na koupališti, takže to bude s koupačkou, jo? Jste v Pardubicích.
1: Jsme v Pardubicích.
3: S koupačkou jenom v negliže.
4: To je jako podmínka, jo, holky. Myslím, jestli chcete jít na divokýho Billa, prosím vás, tak...
3: Nás, aby věděli, že...
4: Jo, vy budete. Jo, pozor.
0: Vy budete v těch tankách teda, jo?
4: Ježíš,
0: na pódiu.
4: A chceme to vidět.
3: Právě říkám. Odstračuji si příklad.
1: Ale hlavně samozřejmě víme, že bude vedro, takže už tam chystáme nějaký jako hasiče a mlžení vodní a takovýhle tyhle věci, co tam jsou, takže bude to, jsme na to připravený. Řeším to už 2 dny.
4: Vodní dělo na ně.
1: Kluci. Jo, něco takovýhleho má, no, ale jo, to má. Takže vodní mlha.
0: Takže nejenom pro dámy, je pro pány samozřejmě tenhle ten pátek Pardubice. Ty jsi, Romane, zmínil 30 let kapely Divokej Bill.
1: No, už je to tady, no.
0: My gratulujeme. My jsme se naposledy bavili a ty jsi vlastně říkal, že děláte takové 5letky, že plánujete na 5 let dopředu a už jsme vlastně naťukli tu 30. Můžeme říct, co vlastně proběhne za 2 roky?
1: Tak můžeme říct, hele, chystáme pár venkovních koncertů v létě v roce 28, samostatných, speciálních, na speciálních místech, nebude jich moc a chceme pak na to navázat Halloween turné, takže jakoby, a bude to vlastně jedno z našich v podstatě jakoby prvních samostatných halových tur po téhle republice bude nějak. Zatím jich je 7, 8, jich je zatím víc, jich asi moc nebude.
0: Říkáš to skromně.
1: Tak nevím, jestli skromně, ale tak jako říkám to tak, jak to je.
0: Bude to hezký.
1: Tak to budeme hrát i tady u vás, doufám.
0: No to určitě, já myslím, že určitě v východních Čechách budete určitě hrát v rámci...
4: Já myslím, že ve Vrchlabí třeba, viď?
1: Tak si myslíš tu hokejovou halu, co tam je, tak tam bohužel.
0: Ve Vrchlabí bychom mohli dostat slevu třeba.
4: Třeba, lístky gratis.
0: Tak uvidíme. Tak to byla muzika a za chvilku zmrzlina. Máme tady pro vás stupenky, když nám napíšete na WhatsApp oblíbenou zmrzku, už se nám tady plní oblíbená zmrzka Štěpána, anebo tady Romana, tak vám dáme 2 stupenky. Číslo je 601-292-464.
4: A jestli jste poslouchali, tak to tady zaznělo.
0: Ano.
4: Ano.
1: Jakou si řeš, Štěpáne?
3: Já to je tajný.
0: Pivní.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Rok 1866. Den, kdy se kopce nad Trutnovem zahalily do dýmu. Po 160 letech se historie vrací. Staňte se svědky velkolepé rekonstrukce bitvy u Trutnova. Desítky vojáků, dělostřelectvo a kavalérie v autentických kulisách Trutnovského lesoparku. Sobota 27. června. Bitva o Trutnov začíná. Více na ictrutnov.cz. Vstupné zdarma.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, nazdar, ahoj. Dámy a přátelé, tady Janek Vápeník z Klicperova divadla. Já pokaždé, když výjdu z divadla během regionu, tedy divadelního hradeckého festivalu, a kouknu přes cestu, vidím tam stan pivovaru Klenot. Čepují tam různé druhy piva, grilují hamburgery v Bulce z pekárny v Mouce, je tam bar s drinky, vínem, prosekem a hlavně langoše. Protože kdo si nedal na divadelňáku langoš, jako by tu nebyl.
6: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
8: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.

0: zdejších sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora a dneska naším vzácným hostem je kapela Divokej byl Štěpán a Roman. Kluci, ještě jednou.
1: Ahoj.
2: Teď to musím popsat.
1: Chtěl líbat nebo co?
0: Teď se málem.
2: Teď se srazili normálně skoro u mikrofonu pusou.
1: Klasika.
2: A oni se mají rádi.
1: To dělá i na pódiu.
2: Máte se rádi?
3: Jo, já mám rád Romana, on mě, protože jsme chodili spolu do školky a ještě spí na mamu.
0: Se znáte takhle dlouho?
1: 43 let, no. Od tří let jsme spolu.
2: Od tří let jste spolu takhle chodili už prostě všude. Ano.
1: Od té doby jsme prostě furt jak dvojčata.
3: Nahý, bez plenek, s plínkama.
2: Budete zase s plínkama.
1: My jsme si náhodou jednou říkali, že tebe vlastně, co budeme dělat, až budeme v důchodu, ne? A pak jsme si řekli, to vlastně víme. Dáme si tam tu velkou nějakou letku nebo něco, za to si tady

0: PlayStation a bude pařit PlayStation.
1: Důchodňáku, důchodňáku,
0: přesně.
2: Divoký byl bude mít svůj pokoj, to bude hezký.
0: Tam strhnem všechny.
2: Kluci, jak přežíváte tyhle ty vedra? Co jste třeba dneska měli k oběru? To mě zajímalo.
1: Jo, tak to jsem se teda naštval. Já jsem měl hnusný guláš.
0: Ajajaj. S hnedličkem?
1: No, s hnusným hnedličkem.
0: Ajajaj.
1: Takže jenom tam nebudu to jmenovat, abych jim nepoškodil, ale už tam nejdu. Já jinak trávím u bazénu, co nejvíc jde. Jako kolem bazénu, když je práce, tak si vždycky jako kousek udělám. Ono se to nedá dlouho vydržet a šup do vody. A tak víš, furt až do večera. Pak už se to schladne, pivíčko, jo. A už si ogriluješ, zase do bazénu, co a už spíš ne, no.
0: Ty máš krásný život, Štěpáne.
3: To když má
1: si to umě udělat.
3: Když má někdo bazén.
0: Ty nemáš bazén?
3: Nemám bazén.
1: Ale.
3: Dobrá, tak měl jsem. Ale to nevadí. Já ho trávím na schůzkách, no, pracovně, ale tak normálně jsem jdu vykoupat, především jsem se byl koupat na prýglu.
2: Peťa se taky koupá předevčírem, viď?
0: Taky jsem se koupal, no, ve svém potu teda, to je pravda. Kluci, tak mě napadá, kde by za vámi přišel ten divoký byl z roku 98, kdy jste vlastně vydávali demo 700, tak co by vám řekl na to, kde jste dneska?
3: Já si myslím, že by řekli, ty jo, hustý. To bych nečekal nikdy.
1: To vůbec nevím, to byl by někdo jiný.
0: Sformovalo vás to? Změnilo
3: třeba? Jo, jasně, určitě nás to posunulo. Tak hele, my jsme v tom od 15 let, jsem nedávno, se mě na to někdo ptal, 15, 16, no v 97 na podzim jsme vlastně jakoby začali zkoušet s Bilem. První koncert máme od roku 98, po té doby to počítáme, ale ještě jsme předtím měli se Štěpánem další kapelu, takže od nějakých 13, 14 prostě jakoby hrajem a jsme v tom a nějak tě tak jako sformuluje tě to, no, tak naučíš se všechno, život tě sám naučí a...
2: To je, jako, říká se, že třeba život začíná ve 40, že až vlastně v tuhle chvíli si tak jako začínáš vážit jiných věcí, jestli to máte i v té kapele, že prostě najednou jiný nastavení a jiný no, prostě pohled.
1: Jo, ono se to říká, že když přijde to dítě, že se člověk sklidní a že konečně je pro co žít. No, já jsem vždycky měl pro co žít, jako. Ale teď je to takový příjemný bonus, jo, to mimo, to je prostě super. Takže jako je mi líto těch lidí, co začali žít teda až ve 30, když, nebo 25, když si udělali dítě.
0: Takže ještě to bylo předtím výzda,
1: teď to bude ještě větší.
0: No to bude, že se nevyspíš, už vůbec.
1: Mě to nevadí.
0: A to je dobře.
3: Se naspal dost.
0: Kluci, tak mě napadá, mezi vaše věty patří prostě spousta megašlágrů, Plakala, Znamení, Malování. Je třeba nějaká skladba, kterou nesnášíte a kterou nemůžete už ani slyšet?
3: Já ji teda jako nemám a vím, že část kapely nesnáší Čmeláka, takže tam je takový ten jako, ale zase když pak to hraješ na tom pódiu a vidíš, jak ty lidi s tím nadšením zpívají, jako že se jim zítra nechce do práce, tak vlastně to je jako boží. Ale část kapely to nemá ráda.
0: Já totiž si myslím, tak že ty vaše písničky jsou takový jako známý a pozitivní, že snad nemůže být nějaká, kterou byste neměli rádi. Já chápu, že ji možná kolikrát omíláte na koncertech, že to potom možná je takový.
1: No, omíláčka to není u jedný, ale to je u několika takový ty, co musí být na tom koncertě, že jo. To už takhle si tam dělám hlavě.
0: Tak mně se líbí, že stále milujete tu kapelu a všechnu muziku.
3: To se někdo má si tam dělat.
1: Ne, to nedělám, říkám v hlavě. Zpívám dokonale, jo, ale...
3: Jo, promiň, já se zapomněl.
1: Ale je to už prostě tak ale jako počkej, moc, že ty... už si z toho musím, hlavně to, už kolikrát jsem to přetextoval, ty písničky, který to nemůže nikdo slyšet, jo.
3: Ale musím říct, my jsme to, teďkon měli podpisovku v Liberci a tam přišel týpek a ten moderátor se ho na týpek ptal, jako, co máte dát za písničku, a on jako Malování a mohl bys to dát, a on zaspíval. My všichni jako zvedli hlavu a ty vole, on ladí.
1: On byl slepej, že?
3: On byl slepej, no, tak jsme říkali, tak to je jasný, že ladí, že jo, to prostě.
0: Ajajaj.
1: Ne, tak to bylo
3: ne, to pořádku, příjemný. To tak je, jako.
1: Jak neměl ten smysl tenhle, tak mu šlo tohle, že jo. Jako větší cít pro ten zpěv bez nás.
2: To bývá.
3: A jakože dobře frázoval, fakt ladil to, fakt vyspívával všechny ty tóny, co tam byly, jsme říkali, to tak hustý borec.
0: My si tady povídáme, člověče, až mě tam skočila písnička. Co nám je doufám, máte rádi, ještě furt.
3: Jo, to jsme dělali, no, tak nějak.
1: Ale ta písnič

0: Luis Capaldi na Hit Rádiu Černá Hora. Krásné odpoledne, ve studiu stále Roman Štěpán z kapely Divokej Bill.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Dobrý den.
0: Tak, chlapci vjeli na tour 8 Divokejch, tenhle pátek vystoupí v Pardubicích na Koupáku.
2: Pořadí třetí koncert.
0: Ano, a bude to skvělý. A my jsme vám, my jsme nějakou výzvu, prostě když nám napíšete oblíbenou zmrzku tady Romana nebo Štěpána, tak vám dáme ty stupenky a je tady naprosto narvaný WhatsApp. A my jsme zkusili zavolat Jirkovi, snad se uslyšíme. Jirko, krásné odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
0: Dobré.
2: Čau.
0: Jirko, ty někam frčíš, čověče?
3: Jo, frčím, no.
0: Máš sluchátka?
4: No, tak.
0: Jirko, tak doufám, že nevoláš za volantem, nebo takhle, kam jdeš mi, řekni, prosím tě.
3: Ale jenom známa potřebovala do města.
0: Manželka vyslala
4: na
0: něco?
4: Na nákupy.
0: No, to je vzorný manžel, to je hezký.
2: Jirko, třeba kámoška jenom.
0: Jasně. Jirko, ty jsi, ale prosím tě, ty jsi...
4: Ty parkuješ?
0: Tam něco pípá.
3: Ne, už dobrý, neparkuju.
0: Ty si pískáš?
2: Parkuje.
3: Pískaj pásy, no.
0: No takhle, člověče, ty jsme tě přistihli. No nic, prosím tě, ty jsi nám zavolal, ty jsi nám napsal správnou odpověď, ještě to stihnul. Nejoblíbenější zmrzku tady Štěpána, je to samozřejmě jogurtová.
1: Ano.
0: Výborně.
2: A tu neměli.
4: Tu neměli, no.
0: Jirko, tím pádem ty vyhráváš dvě vstupenky na páteční koncert kapely Divokej Bill do Pardubic. OK?
3: Děkuji moc.
1: A půjdeš nebo ne?
3: Určitě jo.
1: Skvělý.
2: Boží.
0: S kým vyrazíš? S paní?
3: Asi budu hodnej, vemu paní, no.
1: Buď na ní hodnej, docit.
4: Až přijdeš ještě na nákup, taky to můžeš i říct.
3: A nebo nějakou jinou paní.
2: Jsem to říkal, že může říct kámočku.
0: Jirka se rozjíždí, co?
2: Ježišmarja, v autě.
4: Hele, nechceš se kluku na něco zeptat, když je máme tady ve studiu?
3: Asi úplně ne.
2: No, vždyť po nás všechno víš, že jsme úplně normální lidi, jako všichni ostatní. Je vedro a za chvilku jedem domů, no a je to.
3: Ano, ano.
0: Takže, dobře Jirko, my tě asi nebudem trápit, čověče.
4: Jakou máš rád zmrzlinu ty, prosím tě?
0: Ano.
3: Já vanilková nebo čokoládová.
2: No vidíš, že můj tým, to je můj tým, to je strašná klasika.
1: Ale dobře, tak se měj fajn, kámo, a uvidíme se na koncertě.
3: Dobrá, ještě jednou díky moc.
0: Dobře, Jiříku, šťastnou cestu, pozdravuj paní a uši si páteční koncert, čau.
4: Ahoj.
0: Jirka měl plný ruce práce, co?
2: Jo, no.
0: Možná tam takovou paní. No nic, my jdeme do finále. Ještě jednou, kluci, děkuju, že jste dorazili. Děkujeme, že jste přišli k nám do vysílání Hit Rádia Černá Hora, že jste, dorazili Brno i Kohoutov.
2: To jsme dorazili.
4: Ano, my jsme je dorazili teď právě. Potěj se nám tady chudáci oba dva. Je tady vedro.
0: A my jsme si řekli, že v tuhle chvíli vám koupíme zmrzku, protože si zasloužíte, protože je venku horko a vy jste to zvládli na jedničku.
2: Vy tady máte venku zrovna stánek, jak jsem koukal.
0: Právě totiž, právě. Chlapci, poslední věc, která je důležitá, možná v tu, že to ani posluchači všichni nevědí, vy jste byli jedna z prvních kapel, která si nechala nainstalovat nebo vyvinout aplikaci?
2: My jsme si ji vyvinuli dokonce sami.
0: Aha. Takže,
2: nebo s naším Filipem jsem ji vyvíjel několik let a ano, máme svoji aplikaci a je to super, jsme z toho nadšení a funguje to, lidi to docela pochopili a máme vlastně i cashless, takže na našich koncertech můžeš platit v rámci stánku vlastně i tou naší aplikací.
0: To znamená, v té apce se najde úplně kompletní informace o tom, kde budete hrát prostě a tak dále.
2: Kde hrajeme, v kolik se otvírá, co je na čepu, cokoliv stojí, kdy, jak hraje, jaká předkapela a zároveň s náma můžeš psát, my těm lidem píšem, když prší, takhle otvíráme o půl hodiny později a tak. Super, chodíte SMSky a tak.
4: Kde je afterparty, jenom pro VIPka?
2: Ano, přesně tak, VIPka jsou všichni.
4: To je dobře.
0: Stáhnout se dá na divokejbil.cz.
2: Ne, stáhnout se dá na App Store a na Google Play, takže to prostě klasická aplikace jako všechny ostatní. A
4: jmenuje se Divokejbil.
2: Jmenuje se Divokejbil. Nandáš normálně do aplikace, dáš Divokejbil a máš to tam, takže stáhneš. A tam je veškerý info. Je to i tak, že když přijdeš na koncert, klikneš na koncert, tak tam klikneš na tu mapu a odvede tě to přímo, tě to hodí do navigace, aby ses tam přesně dostal.
4: Do první řady navigují.
0: Úplně geniální. Romane Štěpáne, ještě jednou děkujeme. Mějte se krásně. Ať se vám vydaří celý tour a samozřejmě my se ještě uslyšíme za pár měsíců, protože pomalu budete formovat 30 let Divokýho Billa.
5: Já tu formuju tady dobře.
0: A vypadá to hezky, člověče. Pátá zmrzka dneska úplně geniální. Jdeme to doplnit. Kluci, díky, ahoj.
2: My děkujeme. Vidíme se v pátek. Čau.
6: Dopravní hlídka Hit Rádia Černá Hora. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích východních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp.

Rádio, když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnosti.

0: Alvaro Soler na Hitrádiu Černá Hora. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Buďte opatrní na trase ze Svitav na Poličku za Květnou. Tady havarovala dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné Kyvadlově opatrně. A potom ještě na trase z Mladé Boleslavy na Jičín za odbočkou na Horní Bousov. Tady se kvůli dopravnímu omezení vytvořila asi 2-kilometrová kolona. Šťastnou cestu a vaše dopravní informace nám nahrávejte dále na WhatsApp 601 292 464.
1: Jezděte i hned s operativním leasingem od Ofinkár. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kwitner Šimek.
5: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: On air, online i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Černá Hora.
8: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Prezident tam chce, vláda s ním nepočítala. Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, aby mohl na summit jet ještě před rozhodnutím o kompetenční žalobě. Prázdninové období sebou přináší zvýšený provoz na silnicích. Dlouhé kolony ale mohou komplikovat práci záchranných složek. Proto by řidiči měli dodržovat důležitá opatření, jak říká mluvčí hasičů Pardubického kraje Lucie Pipiš.
9: Základním pravidlem je včasné vytvoření záchranářské uličky. Řidiči v levém jízdním pruhu najíždějí co nejvíce vlevo, vozidla v ostatních pruzích uhýbají doprava. Uličku je potřeba vytvářet již ve chvíli, kdy provoz začíná zpomalovat nebo zastavovat.
8: Při dalším stání v koloně je dobré mít v autě dostatečnou zásobu pitné vody a lehké trvanlivé potraviny. Nejvýkonnější oficiálně známý počítač mají poprvé od roku 2007. V Číně je v Národním superpočítačovém centru v Shenzhenu. Z prvního místa se sadil americký superpočítač. Čínský superpočítač zvládne více než 2 triliony výpočetních operací za sekundu. No a postup českého týmu do vyřazovací části fotbalového šampionátu není podle bookmakerů příliš pravděpodobný. Zachránit by Čechy mohla pouze výhra nad Mexikem. Sázkové kanceláře i výrazná většina sázejících, ale spíše věří Mexiku. Duel Česko-Mexiko se hraje zítra ve 3 ráno našeho času.
10: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
11: Pěkný vedro máme u nás na východě Čech, aktuálně třeba vysoké míto hlásí 28 stupňů, no a třeba takový náchod 29. Zítra to bude ještě horší, co se týče teplot, protože to poleze nahoru až ke 33 stupňům a k tomu stále jasno až polojasno.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: Vždy s úsměvem, takže užívejte krásné odpoledne a k tomu přihodíme osvěžující muziku.
11: S vámi Petr Ticháček a Martina Adamu.
0: A tady už Pink.

0: Damiano 9 na Hitrádiu Černá Hora. Krásné odpoledne.
1: Letní jízda Hitrádia Černá Hora.
0: Opět po roce jsme nastartovali náš Bumperball, velký nafukovací koule, taky hromadu dárků, taky skvělou muziku. No a už zítra vystartujeme letní jízdu Hitrádia Černá Hora a vyrazíme na východočeská koupaliště.
2: No a ta zítřejší zastávka bude pod horama, ale vůbec se nebojte, že by tam byla zima. 30 stupňů Trutnov.
0: A v pátek vyrážíme na koupaliště do Jičína a potom se uvidíme v kempu na Pecce.
2: No a tam má být snad ještě teplic, nějakých 33 v pátek. Přijďte se schladit a Petr Ticháček vám k tomu pomůže.
0: Je to pravda, já vás dokonale schladím. Samozřejmě připomínám ještě jednou, že máme pro vás hromadu skvělých dárků, hromadu odměn, bude skvělá muzika, taky spousta atrakcí a zajímavých věcí. Takže doražte, budeme tam kolem 14. hodiny. No, uděláme si pořádný mejdan, jak jste na letní jízdu od našeho rádia zvyklí, je to jasný.
2: Tak se těšíme.
1: Už tě nebaví se válet u vody.

Ahora.cz. Partnerem je společnost France Car, autorizovaný prodej a servis vozidel Renault a Dacia, Hradec Králové, Bratří Štefanů a Pardubice Draškovice.

0: David Guetta Asia na Hitrádiu Černá Hora, 17. hodina, 19. minuta.
1: Hitrádiu Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty.
0: No, vyrážíme rychlosti na vozovky, máme tady dvě dopravní nehody, pozor na Šumpersku. Tady zasahují záchranáři, konkrétně v Postřelmově ulici, u střetu osobního auta s cyklistou, takže počítejte s omezením. A potom ještě dálnice D11 za sjezdem na Sackou na 29. kilometru směrem od Prahy na Hradec Králové, tak tady probíhá úklid vozovky po dopravní nehodě 3 osobních aut. Tady si dejte pozor. Děkujeme, že nám posíláte vaše dopravní informace k nám na WhatsApp na 601 292 464, a připomínám, že za chviličku budeme opět jednomu z vás plnit nádrž za dvojku. Načepujem plně po okraj. Takže pokud chcete vyhrát, tak ještě můžete přispět nějakou informací. Připomínám ještě jednou 601 292 464. A bude muzika samozřejmě nejenom za volant, za chvilku Poetika anebo Imagine Dragons.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Už máte plán na léto? Na Sněžce už jste byli, ale víte, co je pod Sněžkou? Třeba horské boudy, kde se na chvíli zastavil čas a vy můžete s ním. Na západ slunce, na borůvkový knedlík, na noc před další túrou po Krkonoších. Lanovkou nebo po svých, nejlepší výlety jsou z Pece pod Sněžkou.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Olfincar, Hradec Králové a Trutnov, www.olfincar.cz.
6: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
8: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
7: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
8: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
7: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
9: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
10: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
9: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
10: Družstevní byty Chlumec.cz.
9: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
11: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplast.hk.cz.
12: Prázdniny, pádláč, paráda.
13: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
12: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
14: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
15: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
16: pozor, velká slevová akce vtedy.
17: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika blízko na Hitrádiu Černá Hora. Naším hostem před půl hodinou byla kapela Divoký Bill. Kluci dorazili se zmrzkou a teď nás pozvali na jednu výjimečnou, protože tady před rádiem máme shodou okolností stánek se zmrzlinkou. Takže nás kluci pozvali. Tady Marťa dopapala, co jakou jsi to měla?
2: Já jsem prosím tě měla nějaký ananas s marakujou, nějaký takový ten osvěžující jako typ zmrzky, ale ty jsi měl taky dobrou, viď?
1: Já měl slaný karamel. Naprosto luxusní. No pokud v tuhle chvíli...
2: Ale hlavně prosím tě, prostě já musím říct, my jsme byli pozvaní od Divoký byla na zmrzku, takže děkujeme ještě jednou, udělali kluci domů.
1: Divoká zmrzka, možná nás tuhle chvíli poslouchají. Každopádně, pokud si vy užíváte dnešní středeční odpoledne někde na zmrzlině, tak děláte dobře, protože venku je prej brutální horko.
2: Je to hrozný, no. Je to, na jednu stranu je to krásný a na druhou stranu je to náročný. No.
1: Takže držte se a my vám k tomu ještě po 18. hodině přiřadíme vaši oblíbenou muziku, protože po 18. hodině začíná Muzika na přání. Takže kdybyste chtěli si zahrát sobě v sobecky nebo někomu jinému ke svátku, dneska mimochodem slaví svátek Honza.
2: No vidíš to, Jan.
1: Ha, Jan, chtěl bych se jmenovat Jan. Písnička odbud. Tak můžete si samozřejmě přát vaši oblíbenou muziku, všechno najdete to podstatný na Hitradio Černá Hora.cz. When the day...

0: Tak tohle byl Hugh Grant, Hayley Bennett na Hit Rádiu Černá Hora. Krásná balada. A my tady máme výherkyni, které načepujeme celou nádrž. Napsala nám tady Wendy, krásný vzkaz, my jsme si ji nemohli dovolat, ale řekli jsme si, že to je tak jako perfektní zpráva, že tohle prostě musíme říct.
1: To stačí přečíst. A všechny holky, to prostě pochopíte hnedka.
0: Jo, tak já to teda čtu, jo. Ahoj rádio, líbila se mi otázka, jak se nám jezdí v autě v těchto vedrech. Asi takhle. Už asi 4 měsíce prosím manžela, aby mi nechal naplnit klimatizaci. Když jsem dnes po práci sedla do auta, které stálo 8 hodin na přímém slunci a krokem popojížděla ucpaným Trutnovem, rozhodla jsem se, že manželovi nevynadám. Prostě mu seberu jeho auto, ve kterém klimoška samozřejmě perfektně funguje. Takže miláčku, jestli mě slyšíš v rádiu, od zítřka jezdíš borůvkou a já si beru žovku. Tvoje Berunka, krásný den. To je boží.
1: Berunko, teď jsi mu to nandala. Normálně v éteru do celé prostě republiky jsi teďka řekla, že prostě teda by to měl doplnit konečně.
0: Já si poslouchám, manžel říká, tak to víš, že jo. Tak uvidíme. Každopádně, Verčo, děkujeme za krásný vzkaz, posíláme, takhle posíláme. Domluvíme se a naplníme ti nádrž. Otázkou teda, jestli do žovky nebo do borůvky. No, to si musíte vymyslet, jako, nějak jako samozřejmě doma. Tím pádem gratulujeme, opět zítra budeme nadělovat, no a my se pomaličku loučíme.
1: Je to tak, protože kolik máme hodin? 17.42.
0: No.
1: Jdeme do finále.
0: Takže Petr Ticháček, Martina Adamu vám přeje krásný středu.
1: Krásný středu.
0: Já už z toho tepla blbnu.
1: A no, tak v klidu ten večer, prosím tě.
0: A skvělá muziku. Do 18. Lucenzo, Taylor Swift anebo Hozier. Čus.
1: Ahoj.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
5: Plánujete Krkonoše na 2 až 4 dny? Pořiďte si Enjoy Card. Otevře vám 3 lanovky, bobovku, dětské parky i stezku korunami stromů. Nově s medvědy. S Enjoy Card plnou zážitku ušetříte až 70% na vstupném. Enjoy Card. Letní Krkonoše bez starostí. Skiresort.cz.
6: Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice míří do Olomouckého kraje. Časovky v Uničově, silniční závody v Jeseníku, fanzóna i koncert skupiny Lucie. 25. až 28. června. Více na mcr.silnice.cz.
7: Dobrý den, nazdar, ahoj. Dámy a přátelé, tady Janek Vápeník z Klicperova divadla. Já pokaždé, když vyjdu z divadla během regionu, tedy divadelního hradeckého festivalu, a kouknu přes cestu, vidím tam stan pivovaru Klenot. Čepují tam různé druhy piva, grillují hamburgery v Bulce z pekárny v Mouce, je tam bar s drinky, vínem, prosekem a hlavně langoše. Protože kdo si nedal na divadelňáku langoš, jako by to nebyl.
8: Umělecké tábory pro děti Ambroziáda. Staň se hvězdou pod vedením zkušených profíků z umělecké branže. Poslední volná místa v letních turnusech na ambroziada.cz.
9: Taky nechcete končit léto větou?
10: To zase nějak uteklo, viď?
9: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
11: Mami, ten Superland byl boží.
12: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
13: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
14: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
15: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
16: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
15: Romantika.
16: Sportáky.
15: Zábava pro děti a mnohem víc.
16: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
18: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! 7-místné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
19: Tak nečekejte, jezděte!
20: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
21: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
20: Více na kopecký.cz.
0: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během dvou dnů na dvou stagech se představí Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
21: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
22: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony na pražském okruhu od sjezdu z D5, ale také na Štěrboholské, a to zejména na úrovni Štěrbohol. Po pojíždět budete v těchto chvílích také centrem metropole a z více auty počítejte nadále také v Kbelské. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
0: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
3: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vláda má zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu v Ankaře. Rozhodl o tom předběžným opatřením ústavní soud. Soudce zpravodaj Pavel Šámal uvedl, že účast českého prezidenta na summitech NATO je zavedená praxe.
4: Doposavat se prezident České republiky, a to kterýkoliv z prezidentů, který zastává tuto funkci po roce 89 a po vstupu České republice do NATO, vždy zúčastňoval. Jedině s dvouma výjimkama, kdy prezident Miloš Zeman byl nemocen a z tohoto důvodu se nemohl summitu zúčastnit. Jinak vždy byl členem delegace prezident republiky.
3: Pro tuto chvíli je tedy potřeba praxi zachovat, plyne z rozhodnutí. O kompetenční žalobě soud teprve rozhodne. Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou tento týden v pátek a sobotu. V rámci dopravně bezpečnostní akce se zaměří na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly nás čekají také o týden později, tedy na začátku prodlouženého víkendu. Slib slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory možná vláda příští rok nenaplní. Připustil to v rozhovoru pro Blesk premiér Andrej Babiš. Doplnil, že když to nevyjde, bude se o to jeho kabinet snažit pro rok 2028. Na poslední zápas českých fotbalistů v základní skupině světového šampionátu jedou i naši fanoušci. Podle fotbalové asociace zasedne v hledišti Aztéckého stadionu v Mexico City více než 6 000 příznivců s českou národností. Zápas s domácími Mexičany začne po půlnoci ve 3 ráno našeho času.
5: Karavanyhk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
3: V průběhu večera i noci většinou jasno, nejnižší teploty kolem 18 až 14 stupňů, zejména v údolích pak kolem 11. Zítra nás čeká opět slunečný den a další oteplování. Jasno, skoro jasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, v 1000 metrech na horách se ochladíme, tam totiž naměříme pouze 25. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
6: Krásný večer, 2 minuty po 18. s vámi Kateřina Pechová a je to jasný, to znamená, že všichni musíme vyrazit na hory. Tak než se zbalíte, tak já vám k tomu dám to nejlepší z 80., 90. a milénia. To by šlo, co říkáte? No a začneme samozřejmě tou největší legendou ze všech legend. To jsou Queeni a jejich Radio Gaga.

Mr. President a Coco Jumbo, posloucháte Hit Radio. Krásný, upocený večer, půl roku do Vánoc, přesně. A naštěstí pro nás, protože léto to tak venku nevypadá. Ačkoliv jsou ty teploty lehce dramatické a budou stoupat, nevím, jak moc na to koukáte, ale postupně přitvrzujou. A třeba v neděli tam hlásí nějakých 40 stupňů. Pohoda. Úplně v klidu. Prosím vás, zásobte se ledem, jo, takovýma věcma praktickýma na ochlazení. Jak spát v noci, neporadím. Pokud nemáte klimatizaci, tak otevřít okna samozřejmě, ačkoliv já to zkouším a už ani v noci to nefunguje. Takže si můžeme maximálně držet pěsti. A třeba vás ochladí taková dávka intenzivní romantiky. Mám tady totiž Whitney Houston a legendární.

0: Tohle jsou R.E.M. a Bad Day, posloucháte Hit Radio. Já doufám, že vy jste dnes špatný den neměli. Ale zároveň pojďme si říct, a možná už jste to taky spozorovali, že to teplo dělá lidem zvláštní věci. Mně dneska přišlo, že je den bizárů třeba, jo, že všichni jako tak nějak, nebo třeba polka lidí, co jsem potkala, tak se chovali úplně iracionálně. Tak klidně napište 777937777, dělá s váma to teplo taky něco? Já třeba si všímám, že mnohem víc zapomínám, jo, že jako někam jdu a pak netuším, vůbec netuším, co jsem třeba chtěla další 4 hodiny dělat. Tak podělte se, jestli na vás má tady ten žár venkovní nějaký vliv, nebo jestli jste úplně v pohodě a jestli si užíváte to, co právě zažíváme. K tomu možná jediný song, který umíte německy. Nena už za malou chvíli a k tomu třeba Šalom.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít.

0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
1: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
0: Dan Landa.
5: Mira.
0: Rybičky.
5: Migové.
0: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Dan Landa.
5: Harley.
0: Tomáš Klus.
5: Syndle X.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival,
0: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: www.klicperovadivadla.cz.eu.
1: Dobrý den, nazdar, ahoj. Dámy a přátelé, tady Janek Vápeník z Klicperova divadla. Já pokaždé, když výjdu z divadla během regionu, tedy divadelního hradeckého festivalu, a kouknu přes cestu, vidím tam stan pivovaru Klenot. Čepují tam různé druhy piva, grilují hamburgery v Bulce z pekárny v Mouce, je tam bar s drinky, vínem, prosekem a hlavně langoše. Protože kdo si nedal na divadelňáku langoš, jako by tu nebyl.
2: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově míně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
0: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
3: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
4: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
5: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
4: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
5: Družstevní byty Chlumec.cz.
4: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
0: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

nejlepší z 80., 90. a milénia. Nena právě teď na Hit Rádiu. No já jsem se vás ptala, jak se cítíte. Jak se cítíte v tomhle brutálním vedru, který trvá už několiká týden. No a třeba Pája tato vystihla podle mě za nás za všechny. Píše, ahoj, v tom vedru si připadám jak vepřový ve vlastní šťávě a jsem unavená a už vůbec se mi nic nechce. No, tak naprosto v pořádku, Pájo, já myslím, že jsme v tom všichni dost obdobně, jo, tak někdo vepřový, někdo hovězí, já jsem třeba podle mě hovězí ve vlastní šťávě, každý podle svého vkusu, prosím vás, jo, jedinou jistotou, takhle, přežijem to je jasný, jo, a ta další jistota, to jsou ty nejlepší hity, třeba vás to trochu schladí, Crazy Town a Butterfly, právě teď do vašich uší.

0: zpěvačka Sandra a její Everlasting Love. Posloucháte Hit Radio. To jsou takový songy, co jsou s náma celý ty léta, prostě máme je v hlavách, jo. Pak jsou songy, které jsme třeba zapomněli a díky nějakému seriálu se nám připomněli. Kdo viděl Stranger Things? Vidím ruce 1, 2, 3, 4, výborně. Tak právě song zpěvačky Kate Bush, Running Up That Hill, se díky tomuhle seriálu dostal opět do čela žebříčku. Je to neuvěřitelný, co jeden slavný seriál dokáže. Dáme si Kate Bush, dáme za chvíli.
1: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kwitner Šimek.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2 plus 1 v Chlumci u Ústí nad Labem za 3 miliony 590 tisíc korun, rodinný dům v Lázních Kinžvart u Chebu za 1 200 tisíc, chalupa ve Volenicích na Strakonicku za 4 miliony 490 tisíc, komerční pozemek v Nepomyšli u Loun za 6 miliónů 360 tisíc a rodinný dům v Praze Cholupicích za 20 miliónů 990 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: www.kultura.cz.
1: Chceš si zahrát ve filmu, zpívat, tančit, hrát divadlo nebo se stát moderátorem? Pojeď na letní Ambroziádu. Pod vedením profíků z umělecké branže získáš spoustu zkušeností i nové kamarády. Ambroziáda probíhá po celé České republice i v Chorvatsku. Poslední volná místa na ambroziada.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mira.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival,
5: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firma na zážitky
10: CZ.
12: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
13: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v Dabu.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tisku levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
4: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
5: Ale vyberu si sama.
4: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
5: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
4: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Uši to v Liberci.

Culture Club právě dohrává v éteru Hitrádia. Krásný večer všem. A čeká nás zásadní fotbalový zápas. Ano, z dnešní noci ve 3 ráno, že jo? Nevím, jestli budete někdo dobrovolně vstávat. Každopádně naše česká repre, fandíme jí, přejeme jí to samozřejmě, nastoupí proti favorizovanému Mexiku. Mexiko zatím ještě neprohrálo, bych chtěla říct, na tom turnaji. A my potřebujeme výhru, abychom měli šanci postoupit. Já nevím, jako, jak si myslíte, že to dopadne? Kolik to bude? Schválně, napište 777937777, jestli si myslíte, že mají Češi ještě šanci, jo, nebo by měli začít trénovat na další šampionát. A jestli jim věříte, a klidně, jestli budete koukat, páč, to mě zajímá, jestli někdo z vás si dá tu práci a prostě ve 3 ráno vstane. Jestli jo, tak jste hustý.

0: Tohle je Garrett Gates na Hit Radio Classic, krásný večer. Naptala jsem se, jak to podle vás dopadne, ten fotbal, jo, naši versus Mexiko. Tohle, obávám se, že tady Vláďo ten bude nejblíž. Píše, myslím si, že to skončí 3-1 pro Mexiko. Takhle, když dáme aspoň gól, tak super. Já si myslím, že i to by byl samozřejmě úspěch, protože oni teda budou muset kluci absolvovat zápas v 2200 metrech nad mořem, což taky není úplně jednoduchý. A takže taková polehčující okolnost, že jo. Každopádně fandit budeme samozřejmě všichni, někdo možná teda ve spánku, třeba já, ale to nevadí, jo, i tak fandíme. Za chvíli už Chris DeBourg, taky Katrina, nebo tým.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow. Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow. Léto začíná u Peugeotu.
4: Tak nečekejte, jezděte.
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
8: Dobrý den, nazdar, ahoj. Dámy a přátelé, tady Janek Vápeník z Klicperova divadla. Já pokaždé, když výjdu z divadla během regionu, tedy divadelního hradeckého festivalu, a kouknu přes cestu, vidím tam stan pivovaru Klenot. Čepují tam různé druhy piva, grilují hamburgery v Bulce z pekárny v Mouce, je tam bar s drinky, vínem, prosekem a hlavně langoše. Protože kdo si nedal na divadelňáku langoš, jako by tu nebyl.
9: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
10: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Single X.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
12: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
13: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
11: www.hrady.cz.
14: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
15: Taky nechcete končit léto větou.
16: To zase nějak uteklo, viď?
15: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
17: Mami, ten Superland byl boží.
18: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
19: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
20: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
21: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
15: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
21: Romantika.
15: Sporťáky.
21: Zábava pro děti a mnohem víc.
15: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
22: Firma na zážitky.
21: CZ.
23: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
24: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhoura.

Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem.

krátké lásky, posloucháte Hit Radio. Krátké vlásky, taky by to šlo. Dámy a pánové, zvládáte nebo můžete se v práci flákat? Důležitá otázka. Údajně totiž se v tom zlepšujeme, což je za mě skvělá zpráva. Dokonce už teď proflákáme v práci víc než hodinu denně. Průměrně je to asi 65 minut. A je to zase o něco víc než loni. Jo, jakože zlepšujeme se, což je důležitý. Jednou z toho bude podle mě další národní sport vedle hokeje třeba. Každopádně, jestli to umíte, jestli vám to jde, klidně mi to napište. A hlavně, jak se flákáte. V dnešní době samozřejmě hodně frčí, že jo, sociální sítě, takže někdo prostě kouká na socky, někdo jiný chodí pravidelně často na záchod, pač tam máte aspoň trošku klidu, že jo. Jinak si většinou řešíme takový ty osobní věci, taky prej hodně nakupujeme v práci. To je podle mě ale nebezpečný. Protože to, co vy děláte, hnedka utratíte, že jo? Tak jenom na to prosím vás opatrně a teď Dr. Alban.

Down a Stop, posloucháte Hit Radio. Vrátím se ještě na chviličku k tomu fotbalu, protože jsem se vás ptala, jestli na to vstanete, že jo? No a pozor, píše Petr, což dává smysl, píše, na tu ostudu vstanu, páč je dalších 20 let nikdo na mistrovství světa neuvidí. No, jako by něco na tom bude, jo? Tak takhle, kdybyste potřebovali motivaci k tomu vstávání, nebo třeba k tomu dojít si pro další nanuk, nebo pro něco studeného do ledničky, nebo se jenom přesunou ze zahrady na gauč, případně obráceně, něco bych tu na to měla. Za chvíli král všech králů, co se motivačních songů týče, Survivor, Eye of the Tiger, k tomu John Secada nebo French Affair.

0: www.cyklotechniciny.cz.
1: Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice míří do Olomouckého kraje. Časovky v Uničově, silniční závody v Jeseníku, fanzóna i koncert skupiny Lucie. 25. až 28. června. Více na mcr.mcr.silnice.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
6: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa,
10: Mirá,
11: Rybičky,
10: Migové,
11: jdeme na Hrady.
10: 8 hradů,
11: 8 víkendů,
10: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa,
10: Harley,
11: Tomáš Klus,
10: Single X.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
12: Hlavní partneři, Krušovice Bohem a Coca-Cola.
10: Tohle není jen festival,
11: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
13: Taky nechcete končit léto větou.
14: To zase nějak uteklo, viď?
13: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
15: Mami, ten Superland byl boží.
16: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
17: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
18: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
19: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
20: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
19: Romantika.
20: Sportáky.
19: Zábava pro děti a mnohem víc.
20: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
21: Firma na zážitky.
22: CZ. S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
23: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
24: Společnost L-Plast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@lplasthk.cz.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.

Lopez, Waiting for Tonight, posloucháte Hit Radio. A je to neuvěřitelný, koukám do kalendáře a pozítří je vysvědčení. Hustý, tak doufám, že už máte odměnu pro svoje školáky vymyšlenou, nějaká motivace musí být, jo. My dostáváme výplatu, ale oni potřebují nějakou tu motivaci, dobře, 2 měsíce prázdnin, jsou celkem solidní, ale minimálně nějaká ta zvrška, jo, pizza, jo, něco takového hezkého, co jim udělá radost. Nezapomínejte zároveň, že jsou to jenom známky, vůbec o nic nejde. Tak držím pěsti, ať to vaši školáci zvládnou v pohodě, vy samozřejmě taky. No a tohle už je Enrique Iglesias. Born ready.

0: Ten Words, to jsou Extreme, vy posloucháte Hit Radio Classic. My se tady společně dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Songy, které jsou třeba i zapomenutý, a pak taky songy, které prostě znáte. A jakmile je slyšíte, tak vám vlastně zlepší náladu. A to je třeba song od Bonnie Tyler, který mimochodem zní i ve filmu Shrek. No, protože je skvělej, že jo? Tak jo, Bonnie Tyler, za chvilku k tomu byli Joel nebo Jay-Z a Beyoncé.
1: Taky nechcete končit léto větou?
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
7: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
8: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
7: Romantika.
8: Sportáky.
7: Zábava pro děti a mnohem víc.
8: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Dobrý den, nazdar, ahoj. Dámy a přátelé, tady Janek Vápeník z Klicperova divadla. Já pokaždé, když vyjdu z divadla během regionu, tedy divadelního hradeckého festivalu, a kouknu přes cestu, vidím tam stan pivovaru Klenot. Čepují tam různé druhy piva, grillují hamburgery v Bulce z pekárny v Mouce, je tam bar s drinky, vínem, prosekem a hlavně langoše. Protože kdo si nedal na divadelňáku langoš, jako by tu nebyl.
11: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokojů a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mirá.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Tomáš Klus.
12: Single X.
13: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
12: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
13: www.hrady.cz.
14: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
15: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
16: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
17: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
16: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
18: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
19: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
20: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.

Jay-Z a Beyoncé společně v éteru Hit Rádia. Krásný večer, a pokud se vám v tom vedru taky nic nechce, tak nebojte, protože třeba v Anglii teď nastala poměrně bizarní situace, protože zrušili akci, která má upozorňovat na extrémní vedra kvůli extrémním vedrům. Jo, jakože v podstatě nemůže být lepší ukázka toho, že jsou extrémní vedra, když i tuhle akci, která o nich pojednává, museli zrušit. Tak prosím vás, nemějte sami sobě za zlý, že teď zrušíte nějaký program nebo cvičení nebo úplně do cokoliv, do čeho se vám nechce, můžou za to extrémní vedra. Jo? Tak jo. Co ale pomůže, to jsou další hity. Právě teď, right

krásný večer. Za chvíli 9 hodin, já se s vámi budu pro dnešek loučit, užijte si krásný zbytek toho tropického večera i krásný zbytek toho tropického čtvrtku. Společně se slyšíme v pátek v 6 hodin, mějte se krásně, vydržte to, přežijte to a budu se na vás těšit. Za chvilku samozřejmě další hity.

0: To nejlepší z 80., 90. a milénia, Depeche Mode, YouTube nebo Spice Girls.
1: Z práce domů, to může být dlouhá cesta.

0: na cestu domů. Hit Radio Černá Hora. Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokojů a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mira.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Single X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival. To jsou hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
11: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
10: A dárek je váš, tak ušetřete
12: si. Tisku levně CZ.
13: Náplně hned.

0: sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna, dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. turbíny.cz.
1: Hledáte práci, kde každý den přináší nové zážitky? Přidejte se k týmu Orea Resortu Sklář a Horal v srdci Krkonoš. Pomáhejte nám vytvářet chvíle, na které naši hosté nezapomenou. Staňte se součástí stabilní hotelové sítě Orea Hotels and Resorts. Aktuálně hledáme nové kolegy na pozice kuchař, číšník, servírka, wellness recepční, kontrolorka pokoju a další pracovní příležitosti. Více informací najdete na orea.jobs.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Hey, what's up, it's Rihanna.
4: I'm Harry. This is the

Společnost L-Plast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@lplast.hk.cz.